0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro jak bys byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Takhle záleží po kom. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: čas.
1: Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity.

Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Rádio

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Yes.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro jak bys byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Takhle záleží po kom. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak všechno připraveno, abychom jenom velmi stručně vám řekli, že nový týden je tady, ten začátek pravdu bude takový tropičtější, ale my si ho doufám uchladíme a trošku vám uděláme podobně jako u ledničky, kdybyste byli.
1: Ale je to vlastně tak trošku smutné, protože nám začíná druhá půlka prázdnin. Takže optimista by řekl, hurá, ještě půlka prázdnin, a pesimista by řekl, už jenom půlka prázdnin.
0: Přesně tak. Já jsem řekl, hurá, nový týden, Lenča řekla, ha, už vám začala druhá půlka prázdnin a podobně.
1: Tak my to máme takhle po ránu.
0: Radím jsem sobě...
1: Já jsem chtěla tak uvést, jako... Radim Soběslav Bednář.
0: No, tak my to máme, Radim Soběslav Bednář, Lenča Líšková, i ty, které milujete...

0: Jenom k tomu, co jsi říkala, vlastně poznatek, že i když teda už jako prostě pro některé školou povinné je to bolestivější zpráva, ono to jde poznat v dopravních prostředcích. Jakože kromě toho, že lidi jezdí na dovolené, tak opravdu je tam míň lidí, jo, nějaké ty vlaky občas a podobně. Pokud to není silný spoj různých návratů z festivalu a tak dále.
1: Za to na silnicích dneska bylo plno. Mhm. Jako jelo to v pohodě, ale bylo hodně husto a dokonce jsem jela a jedu a znáte takové to, jak jste zvyklí, že? Prostě ta trasa je pořád stejná, ta cesta každý den je pořád stejná, tak jsem si vyjela na velký kruháč, že jo, za Svinovem, no a zavřený sjezd.
0: To se dělá potom co? Prostě jsou nějaké náhradní objízdné trasy nebo něco?
1: No potom kroužíš na kruhovém objezdu a rychle zapínáš navigace, abys zjistil, kudy můžeš jet.
0: No, u nás to bylo horší, takže takhle to bylo v rámci oprav, chápu dobře, jo?
1: No asi jo, teď jsem tam jela a je tam nějaká vyfrezovaná vozovka, takže asi zřejmě v rámci oprav.
0: Mému tatínkovi se ale stalo jednou, tam je takový pro mě v vozovkách slavný, ale já ho nemám rád, kruháč za, můžu to říct, za globusem prostě tam.
1: No jasně, ano, ano.
0: A vezl mě jednou v podvečer a už to jakoby docela spěchalo. A tam je nějaké čtyři ty vývody, nebo jak vy tomu říkáte a podobně, tak o jeden míň a člověk se ocne úplně jinde.
1: Ano, ano.
0: A to hašení té situace, jakoby v tu chvíli je teda něco děsivého.
1: Já jsem naštěstí, jo, nesjela z toho kruháče, že jsem nespanikařila a neřekla jsem si, a tak to vezmu znovu na Brno, ale fakt jsem tu navigaci zapla během toho kroužení a dostala jsem se.
0: Takže vás tam moc nebylo, že? Protože nebo zbyla jako...
1: To je velký kruháč, to je takový ten, kde si jíždíš z těch hlavních cest.
0: Já to nepochopím, tam potom můžeš.
1: No prostě nekroužíš dlouho, kroužíš, prostě objela jsem to jednou.
0: Já bych se zblul. Tak no. Prosím vás, všem dobrý dojezd do cíle, hlavně pevné nervy, pondělí 3. srpna 2026 a víc už včetně dopravy kolega Honza Gavelčík.
2: V Ostravě začala rozsáhlá rekonstrukce Rudné ulice, jezdí se v jednomístním pruhu a to v obou směrech. Ve směru na Havířov odbočíme plynule, ve směru na Opavu na některých místech neodbočíme vůbec. Hasiči aktuálně zasahují na Brněnsku u obce Úsuší, na trase Velká Bíteš, Tišnov, tady je na vozovce padlý strom a problémy jsou taky ve Valašském Meziříčí. Na výjezdu na Zubří a Rožnov nefunguje světelná signalizace na přejezdu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Tropické počasí skončí ve čtvrtek. Kroměříž bojuje proti hlodavcům. Fotbalisté Olomouce remizovali s Mladou Boleslaví. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Tropické počasí už brzy skončí. Z kraje tohoto týdne nás opět čeká pořádné vedro. Teploty mají šplhat až ke 40. Meteorologové ale v nové předpovědi podle televize LTV Plus už od čtvrtka počítají s citelným ochlazením.
3: Morava aktuál.
2: Hasiči ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku. Bojovali s ním od čtvrtka. Během zásahu se na místě vystřídalo více než 70 jednotek. Kvůli požáru byl vyhlášen 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Radnice v Kroměříži vyhlásila boj proti hlodavcům. Ve městě se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejných prostranství. Pokračuje mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
4: Jedná se o pravidelné preventivní opatření proti tomu, aby přemnožení hlodavci nezpůsobili škody na zdraví a majetku obyvatel města. Práce jsou plánovány na období zhruba od poloviny října do poloviny listopadu. Město bude veřejnost informovat o stanovení přesných termínů, kdy bude deratizace probíhat. A stejně jako každý rok, poté bude žádat občany o spolupráci při vyhledávání míst s výskytem hodavců.
3: Rádio Čas, sport.
2: Fotbalisté Olomouce ve druhém kole první ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. Hosté v zápase dvakrát vedli zásluhou Solomona Johna a střídajícího Martina Schuberta. Za Hanáky srovnali David Tkáč a v 87. minutě Václav Sejk. Taky dnešek bude pořádně tropický, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 32 do 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 6. hodině začíná pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
5: Rádiu Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Třetí srpnové ráno s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas, všem pracujícím, všem užívajícím si dovolené, prázdniny, nebo prostě jenom tak, aniž byste byli někde zařazeni, poslouchajícím Rádiu Čas, hlavně pohodu a nikomu speciálně asi vidlení.
1: Ano, podíváme se na dnešní svátek, mám pro tebe zvuk, je to tedy pozvánka do divadla, každopádně hlasem herečky, která právě dnes slaví svůj svátek. Pouštím, jo?
6: Za Saturnin a Charlieova teta je úchladná. Divadlo na jezerce.cz.
0: Takže.
1: Je to krátká ukázka.
0: Takže ne, to je v pohodě. Hlas byl typický, ano. Měl vibe, ale říkám jenom vibe, tu zas poznám. Valerie Zavadské, a nebyla to Valerie Zavadská, ale má jeden z lepších hlasů. Takže hrajeme ano, ne, jo? Protože jsem nepoznal. Dobře, víš o ní něco?
1: Ne.
0: Ale jestli jsem pochopil, tak má typičtější příjmení a hned se ti vybaví tahle dáma, jo?
1: Ano.
0: Dobře, a tak mi jenom řekni, vybavila se ti extrémně z nějakého filmu, seriálu, nebo...
1: No, můžu ti napovědět, no. Koho typicky dabuje.
0: Aha.
1: Dabuje Kim Basinger.
0: Moc filmu s Kim jsem neviděl, to se přiznám. Kruci písek. No, dáma to bude už asi 50+. Čistě podle věku a toho vibu. Klidně si o ní ještě něco najdi.
1: Já hledám právě.
0: Jo, no, jasně, přesně tak. Jo, jenom všem, kteří ladí Rádio Čas právě teď, Bednář hádá jméno, které dneska 3. srpna zdobí kalendář, jo?
1: Já teda doufám, že budu říkat správné informace, protože opravdu kromě toho, že je to skvělá deberka, tak jsem teda mimo, jo? Aha. Ale mohlo by ti ještě napovědět.
0: Ne, to je blbost. Ne, co? Ne, to taky nebyla ona, to bych poznal. Aha.
1: Že jejím manželem je herec Jan Hrušínský.
0: Je to ona. A ona hrála v tom slavném představení a já se vždycky... Já vždycky zapomenu to její jméno. Už její dcera je herečka, protože máma mi vždycky říká v nějakém seriálu, že je úplně podobná.
1: No.
0: A vím, že hrála v tom slavném představení, které se hrálo skoro těch 20 let s Donutilem, že jo. Tam, jo, ona byla jeden z těch jako v vozovkách pánů v tom převleku.
1: Ano.
0: Dokonce oni říkali historku, jak řekla v Americe, že já si nepamatuju to příjmení.
1: Ano, hrála v legendární hře Sluha dvou pánů. Stvárnila Beatrici Raspony.
0: To je fajn. Víš, co řekni mi iniciály, možná mi to cinkne.
1: Ne, mě to baví, tě trošku trápí.
0: Dobře, fajn.
1: Ještě dám o ní něco.
0: Vím, že nenese jméno partnera. A dokonce tam jeden čas bylo takhle, jako jestli jsou vůbec nebo nejsou spolu.
1: A to jsme se hodně dověděli o této herečce. To je dobré.
0: Aha.
1: Já jsem třeba toho Sluhu dvou pánů jsem zapomněla.
0: Prý, když ho hráli v Americe, tak jako prý tam takové zase nějaká taková ta recepce, když si navzájem nerozuměli, že jo, 90. leta a podobně, tak prý řekla slavnou větu I like your peach. Jakože chtěla pochválit nějaké ovoce. Ale pořád...
1: Dobře, řeknu ti iniciály, jo, protože jinak bychom tady mohli být až do 9, takhle. Je to M.Eš.
0: Miluše Špechtová!
1: Ano!
0: Miluška, Milušky, hezký svátek! Dobré ráno, Moravo.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Pohodové ráno, probouzíte se do nového dne, je to sice pondělí, ale tak to nevadí, to zvládneme společně s Rádiem Čas a s hity, které milujete.
1: A jak řekl, a to se mi hodně líbilo optimisticky, Honza Gavelčík ve zprávách, už ve čtvrtek by to mělo být lepší s počasím. Ten víkend, protože odpočala jsi taky tak včera u toho počasí?
0: Včera by já už se ani nepamatuju, co bylo.
1: No, jako nechci říkat, že velké, ale výrazné ochlazení oproti posledním dnům před tím, co nás teď čeká, ano.
0: My jsme byli na zřícenině ve Starém Jičíně.
1: Tak povídej přehání, poprvé?
0: No, ale to není co moc tam...
1: Jako jenom...
0: Je zřícenina.
1: Kameny, aha. Takže spíš šlo o to, že na výšlap to bylo dobré, jakože člověk jako nepadl za vlast, ne?
0: Ne, to je taková úplně opravdu velmi krátká procházka, taková příjemná, tak jsme se tam tak šmrncli.
1: No, byli jste se projít.
0: Byli jsme se projít, ano.
1: Jo, já byl tady včera, mimochodem střílel jsem všechno, co je potřeba, a jenom takový poznatek, teď jsem se nad tím zamýšlel, jakože zase budeme řešit, jak se mi jelo nebo nejelo, protože jsme přejížděli z bodu A do bodu B. A docvaklo mi, že jsem měl tam do Prahy i zpátky úplně v pohodě.
0: Aha.
1: A říkám si, jestli to nemá nějakou souvislost s tím, že mi to bylo úplně jedno.
0: Tak to jsem měla jet taky. Já jsem totiž měla jet do Prahy a skračovala jsem to.
1: Jo, ale ne v tom slova smyslu, že člověk řešil jako tisíc věcí, nebo prostě vůbec, prostě věděl, že nějak dojede, už nějak počítal s výlukama a jak to je. A tam i zpátky jako opravdu na čas.
0: Vidíš, to už je úplně takové jako filozofické okénko o nastavení mysli. Když je vám to jedno, tak se to povede.
1: To se říká občas u těch maminek, které se, nebo budoucích maminek, které se strašně moc snaží, že jo, aby přelstili tu matku přírodu. Pak no, já to vzdávám, manžel řekne, pojď zlatíčko na sluníčko. No. A za týden je to tam, no. Takže tak, to je jenom taková jakoby opravdu filozofická, no.
0: Tak potřebovala s tím naším domem, aby mi to bylo jedno. Ale ještě se mi to nepodařilo.
1: O čem Lenča mluví?
0: To už všichni ví.
1: Ale v týdnu jsem si dvakrát na tebe vzpomněl a pořád mi výjíždí, jenom se zeptám. Jako je to centrum Ostravy, ale na druhé straně toho domu je zeleň.
0: Ano, pošli.
1: Může být, jo?
0: Může být.
1: Jestli mi to teda vyjede, ale to dohledáme.

0: Jeden za druhým hity, které milujete na Rádiu Čas, jenom dopředu hlásíme, nic se nemění, i dneska k ním přidáme i první slovíčko v rámci tajemné věty, která má čtyři slova a opět vám zprostředkuje krásný zážitek, tentokrát koncertní, ale to ještě proberem. Zkrátka nový den, nový týden a jak Lenča správně konstatovala, půlka prázdnin za námi.
1: Já jsem zjistila, že jsem asi nějaká nahluchlá po víkendu.
0: Varum.
1: Mně to přijde, že to mám nějak potichu, ty sluchátka, a už nejdou víc zesílit.
0: Mm-hmm.
1: To je zajímavé.
0: To vyzkoušíme, já jsem měl z toho vždycky trauma u paní doktorky. Tak ty se otoč vlastně, proč já bych se otáčel.
1: Já se mám otočit? Otoč se. No, k tobě zády, jo? Mm-hmm. No.
0: Lžička.
1: Kočička?
0: Lžička.
1: Jo, lžička.
0: Mm-hmm, dobře.
2: Karabina.
1: Karabina.
0: Dobře, a poslední?
1: Burdguláš.
0: Dobře, jo, tak to není
1: tak slyším,
0: hrozné.
1: Je to dobrý.
0: Takže nový den, Milan si žádá pozornost, tak my mu ji předáváme i dnes 3. srpna 2026.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
1: Tak ještě ne?
0: Pozornost nebyla vyslyšena, jo, horoskopy.
1: A ne, Milan tě neslyšel.
0: Ne, horoskopy běží, akorát Ráďa nedal nahoru šavličku.
1: On ti normálně to, on tím testem jako já neprošel.
0: Mm-hmm.
1: Tak ještě jednou?
0: Tak ještě jednou zkus zase takové to, počkej, tak já řeknu, jo, schválně. Nebo já už zase nechci pouštět ten podkres, uveď ho.
1: Milane.
0: Já jsem to zase...
1: Dobře, tak ještě jednou.
0: Protože já vám to jenom vysvětlím. Já když to zastavím, tak mi to zmizí a já to zase tam musím jako hodit, jo, tu kolonku.
1: Já bych řekla, že to nikomu moc nezajímá.
0: Já to jenom vysvětluju, aby to, jako tentokrát to svádím na sebe, jo, tak zkus zase poprosit.
1: Tak jo, Milane, prosím tě, řekni nám něco pěkného.
4: Pondělí by mělo být docela příjemné. Na nebi panuje převaha silných hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Znepříjemňovat život nám ale budou snahy si zejména v partnerských vztazích mezi muži a ženami vyjasňovat, kdo má v tom či onom pravdu. Dohoda obvykle nebude možná. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci zřejmě budou poněkud nervnější. Váhy si mohou svými aktivitami sami sobě škodit a vodnáři budou mít tendenci bojovat proti nespravedlnosti. Ryby se dnes budou věnovat především rutinním aktivitám. Rakům se bude dařit v lásce a štírům by měli přát hvězdy v profesních aktivitách. Střelci mohou mít tendenci podléhat podrážděnosti. Berani si budou užívat erotiky či jiných svodů, alby budou ohromovat svou velkorysostí. Pany dnes budou vše s nadhledem vládat. Kozorozi mohou inklinovat porušování pravidel a býkům by měla skvěle fungovat intuice. Hvězdné pondělí, rozdářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.
3: Hity, které milujete.

0: Dřív, než začneme řešit technické věci, mimochodem dobré ráno z Rádiem Čas i televizním divákům na TV Relax. Chci se zeptat, Lení, mám jednu takovou, vlastně jako víc věcí, ale jednu takovou, která by se teoreticky, pokud ji neznáš, jako dala zdokumentovat buď to na storíčko.
1: Ano.
0: A nebo ti to můžu dát teď.
1: Dej mi to teď.
0: Dobře, dám ti to teď, fajn, ok. Je to taková ta výzva, jo, pokud to znáš, rovnou mi to řekni.
1: Dobře.
0: Jo, protože ono je to takové těžké na mozek. V podstatě v tomhletom vstupu nesmíš říct číslovku 15.
1: 15.
0: No, to nesmíš říct, jo?
1: Jo, to nesmím, já se to tak jako ukládám, jo, že to nesmím říct.
0: Dobře, jo?
1: No.
0: No a kdyby jo, tak co? Tak dej nějaký jako trest pro sebe, nebo tak.
1: Já se nechci trestat.
0: No, tak jako, tak mi koupíš nějaké jako kino?
1: Tak jo, tak kdyby ti koupím kokino.
0: Tak jo,
1: jaké bys chtěl?
0: Cože?
1: Jaké bys chtěl?
0: Nebo
1: co by ti udělalo radost vlastně?
0: Cože?
1: Já ti koupím, co chceš, co by ti udělalo radost.
0: 2+1 v Praze?
1: Albin.
0: No, přesně tak, ne. Tak kup nám to, každému jedno vajíčko s překvapením.
1: Jedno vajíčko, jo, s překvapením,
0: máme
1: dobře.
0: To. Protože,
1: ale to se nestane, protože já to neřeknu.
0: Já moc, dobře, já moc nemám štěstí právě na ten obsah umých vajíček, jo, jestli mi rozumíš. No ano, anebo, no dovol, tak jako ty vůbec jako pomíš tu statistiku věcí, které už jsem ti dal a pořád mi připomínáš tu nešťastnou klíčenku. No, vidíš, to je pásovec, že?
1: Miluju pásovce.
0: Dobře. Tak jo, jenom Lenča se tady koukala na výstavku, kterou tady máme, dobře, takže výzva začíná, těžké pro mou mozkovnu a jo, mimochodem počítej klidně nahlas, jo? To znamená, takže začínáme. Znáš to?
1: Neznám, ale dobře, bojím se.
0: Neboj se.
1: Protože když řekneš, ať něco neřekneš, tak ta moje hlava pořád jí to tam bliká, že by to nejradši řekla, no.
0: Dobře, takže 6+3 je?
1: 9.
0: +10?
1: To je 19.
0: Výborně. -5?
1: To je 14.
0: Výborně. +10?
1: 24.
0: -8?
1: 16.
0: Vyhrál jsem.
1: Jak to? Ty jsi říkal 15, že?
0: Vajíčka s překvapením!
1: To je zákeřný!
0: Výborně, tak
1: já to jsem je to viděl. Zákeřný!
0: To je taková virální věc, já jsem si říkal, nevím, jestli to
1: taková blbost.
0: Já vím, no. Takže tak.
1: To je ale taková blbost. Já jsem to fakt řekl, to je strašný.
0: Byla pravděpodobnost, že to znáš.
1: Ale já jsem tak důvěřivá, já jsem ale... Ty, ale tak to je, ale to je škaredý.
0: Co, prosím tě, dvě vajíčka dělá scény.

0: Za 5 minut, 6:30, dřív než se mrkneme, co je nového ve světě, tak se mrkneme, co je nového u vás. Nevím, jestli mám začít u Lenči, nebo chceš teda všeobecně. Otázka pro dnešní den. Všeobecně? Ne, otázka
1: pro dnešní. Já jsem pořád tak trošku uražená z toho minulého vstupu.
0: Nejsi, ti to nadchlo, prosím tě.
1: Já,
0: hlavně
1: to
0: je věc, pokud lidi jako nejsou moc na onlinech, tak to můžeš praktikovat ve společnosti, že jo?
1: Jo, je to takové podobné, jako když se vsadíš o pivo, kolik vlasů má rákostníček. Přesně před rokem, úplně ta samá otázka.
0: Jo?
1: No.
0: Já jsem typoval špatně, že?
1: No.
0: Takže tím pádem...
1: Každý typuje špatně.
0: Takže tím pádem 4?
1: Mhm.
0: 4 nebo 1? Protože každý říká asi 3, ne?
1: Každý říká 3, ano.
0: No. A on má jenom 1.
1: No a vidíte. A když si to neuhádl, tak co mi koupíš?
0: No, jsme nesadili. Ne, a jak to bylo teda? Já vím, že jsme se potom koukali i na obrázek, že jo?
1: Ne, každý říká 3, ale vyhrajete na to pivo, protože jich má 7.
0: Jo, dokonce.
1: No,
0: vlastně
1: no.
0: Všechno, co jsem vyjmenoval, tak dohromady.
1: Přesně.
0: No, když jsem teda naznačil tu sondáž u vás doma, tak je doslova do písmene a no, zatím se vám moc nechce, ale prosím vás. Je v podstatě, tam je to nešťastně na tom Facebooku, ale jestli je prostě nějaká věta, nějaké gesto, nějaká poznámka, hlavně se ptáme prostě, čím vás naposledy partner nebo partnerka vytočili. Jo?
1: Ano, prostě jaká otázka vás od partnera nebo partnerky totálně vytočí.
0: Jo, protože někdo je alergický na to už jenom když projde, to je teď takové populární video, že třeba jenom manžel jde kolem a zvyšuje se to procento stresové, jo, a podobně. Nás doma to taky známe a podobně, takže všeobecně, nemusíte takhle konkrétně, ale vždycky máte něco, co vám vadí.
1: Já jsem se na to ptala doma a Marťa teda jako moc nevěděl a říkal, že jediná otázka, ne, že by ho jako štvala, to ne, ale že ho tak rozhazuje a to je, když na něho vybalím nějaké téma a pak se zeptám, a co si o tom myslíš? A já jsem na něho moc rychlá, on mi to řekne, ale třeba až druhý den.
0: To potřebuje zpracovat,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, jo, vždycky, no.
0: A ano, co je dopředu, jakože bude odpovídat, nebo prostě druhý den, takhle odpoledne najednou ti odpoví, můj názor je ten, že? Ne, to mě jenom zajímá, jakoby.
1: Ne, to se o tom potom třeba zase bavíme, víš, ale jakože prostě ta rychlost, to ne, úplně.
0: On potřebuje takzvaný ten hashtag in progress, jo, podobně, jo, naprosto rozumím.
1: A já na to někdy zapomenu a vždycky, a jak jsem rozjetá, tak řeknu, a co si o tom myslíš? A jenom vidím v těch očkách.
0: Takže mu vadí jenom tohle.
1: No a říkám, no to nevadí zítra pozítří. No.
0: Hele, ale pokud vlastně jsou třeba i jiné věci a on to neřeší, tak to je jako dobré, to je fakt
1: ne,
0: jako
1: neřeší.
0: Dobré znamení pro ten vztah.
1: A která otázka štve tebe?
0: Zase mi připomíná, že jsem single.
1: No tak to nemusí být třeba jenom od partnera. No. Může to být třeba ode mě a abych to nedělala, abych se tě na to neptala.
0: Mm-mm.
1: Ale když mi to řekneš, budu se tě ptát 3x tolik.
0: Ne.
1: Já dělám se legraci.
0: No já bych na tím musel popřemýšlet, no. Ale já to mám všeobecně. Ale ne, to už jsme řešili 100x. Ne? Ne, to jsem myslel globálně a už by se to zase vztahovalo na ráno. Globálně a všeobecně.
1: A globálně je to co?
0: Ne.
1: Na šupky dubky.
0: Počkej, teď řekni tu svou větu. Co jsi řekla partnerovi, vyjádři se k tomu.
1: Co
0: ne,
1: si o tom myslíš? Ne. No, tak která je tvoje věta?
0: Není žádná věta. Ne.
1: No, řekni to.
0: Ne.
1: To, nemůžeš to nakousnout a neříct. Řešíme to každé ráno.
0: Ale tím jsem slavný. Tím jsem slavný a lidi to mají rádi, když říkají, že ne. Takže prosím vás, zkuste se vyjádřit. Já nevím, proč hlavně... jako Facebook, tam je to možná nešťastně, ale prostě čím vás partner dokáže vytočit do běla, to je ta otázka.
1: Ano,
0: jo.
1: Ano, tak pište na Facebook, zatím tam pospáváte a taky na WhatsApp na 7766 12 800.
0: Přesně tak a pokud i něco namluvíte, budeme rádi.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Lenča, Radim, hity, které milujete, nový den, nový týden, vlastně i nový měsíc, je teprve 3.8. a doufáme, že pohodička je u vás doma. Krásné ráno.
1: Krásné dobré pondělní ráno. No a Ráďo, zeptám se tě, jestli si pamatuješ, kolik lidí si za život políbil?
0: Dost.
1: A když mi řekneš číslo, tak ti řeknu, jestli si průměr, nebo nadprůměr, nebo podprůměr.
0: Dost, teď jsem nad tím uvažoval.
1: No.
0: Desítky to budou určitě.
1: Desítky?
0: Mhm. Takhle, teď myslíš, jaký polibek?
1: Tak já bych řekla partnerský. Nebo ne partnerský, jako takový ten, jako prostě ta seznamovačka a
0: desítky
1: tak.
0: Desítky asi,
1: ne,
0: jo.
1: Prostě ne, nepočítáme takové ty babičce na tvář a tak, jo?
0: Desítky to asi, jo.
1: Desítky, jako může být 10 a může to být 100, že?
0: No desítky, no.
1: Takže 99.
0: Dejme tomu.
1: Fakt?
0: Uvažovala jsi někdy nad tím, nebo teď jsem nad tím uvažoval v poslední době, jako když si v 18 někdy myslíte, jako že byste měli potkat někoho pravého a podobně, a teď vám jako ty lidi vstupují do života a různě vás zklamávají a podobně, ale vždycky tam něco proběhne, tak jako to se nasčítá. No rozhodně je to víc než 10 a méně než 100.
1: Takže jsi takový nadprůměr.
0: Jo?
1: Mm-hmm. Protože podle poslední studie průměrný člověk políbí za život asi 19 lidí.
0: A tam se opravdu myslí asi ten romantický
1: ano,
0: polibek.
1: Ano, romantický polibek. Mm-hmm.
0: No, ale v podstatě už jsou to taky jako nižší desítky, když to tak vezmeš, že jo? Jde to ke 20. No, to, co říkají ta statistika, takže vlastně jsem v průměru.
1: No.
0: Co je?
1: Já jsem se zamyslela, jsem teďka neposlouchala.
0: Počítala jsi v hlavě?
1: Ne, já jsem tady četla, jako jestli je to ten romantický polibek a ano.
0: Aha.
1: Přitom většina lidí zažije ten první kolem 15 let. No.
0: To já jsem si počkal. Na ten si ku podivu pamatuju.
1: Jo?
0: Mhm. V Opavě v parku na ptáčáku. A dokonce to bylo ještě s takovým tím oslovením. Hele, můžu ti dát pusu? Jo, na to člověk nezapomíná. A opravdu, no, bylo to krásné.
1: No, já jsem přemýšlela a já myslím, že tak plus minus to tak mám. Uh-huh. Že jako víc jich nebylo. Já jsem průměr asi, si myslím. A nebo si to už nepamatuju.
0: Tak vy jste hodně na tu lásku, no. Což teď vyznělo, že já... Ne.
1: Ano. Ráďo, já jsem hodně na to lásku.
0: No ne, já tomu rozumím, akorát já se pobuju ve světě, kde prostě je to nehme toho, pro boha. Ano, dobře,
1: je to co?
0: Bednář, nakousávač opět, uděláme si jingle, bednář, nakousávač.
1: Ráďo, dokončuj ty věty.
0: Říkám, že se pohybuju ve světě, kde prostě tak jako znáš chlapy, no. Tam je to jakoby o tom... U nás je taková slavná věta, že když vám někdo vstoupí do života, dřív nebo později se řekne, a není náhodou někde blízko někdo lepší a podobně. A takhle
1: to
0: jde pořád dokola. No, ne, to nemám já takhle lidi potkávám. To je právě to, že se otvírám a potom ona to obrátí proti mě.
1: To není pravda.
0: A pak se líbá jenom 15krát.
1: 19krát průměrně.
0: A ty říkáš, že jsi v tom průměru, takže 19.
1: Tak nějak, no.
0: Jména mi dáš dokupy? Nedáš, nejasně, že ne.
1: Nedám. No. Ale taky fakt, že to bylo divočejší, že jo, v pubertě, mm-hmm. No a pak už to bylo jenom s těmi, se kterými jsem chodila, takže to už potom se ti jako moc nenastřádá, že jo.
0: A je to jenom o číslech, nic to neznamená o těch lidech, jo, jenom ať víme pointu.
1: Ne, jenom no, číslo, dobře. Jenom číslo a prý, pokud jsi ve vztahu, tak se svým partnerem se políbíš v průměru 33krát týdně. A to si myslím, že ne, my to máme víc.
0: Tak to má být. No. Mimochodem, já to teda uzavřu první audio zprávou, protože dneska to je o vztazích od A až do Z a za roh. A uvidíme, jestli u Libora, mimochodem, pokud se nepletu, Libor se netají tím, on je právě z duhového světa, mm-hmm. Takže tam, než poznal partnera, asi taky byl líbaček víc. Čím vás partner, když tak dokáže vytočit, pane kolego?
2: Krásné ránko, mojámci. No, já můžu říct, že jsem naprosto bezkonfliktní typ. Já vždycky některé určité situace přejdu a vůbec se o to nestarám. Ale čím zaručeně já dokážu vždycky naštvat svého partnera, tak je, když se mě na něco ptá a moje otázka je, co to? Takže tady toto zaručeně u mě funguje na něj. Jinak krásné ráno, mám vás rád. Libor.
0: My taky, mimochodem svého Míšu má rád asi hodně, protože letos v říjnu bude 15 let, což je na duhový svět zhruba tak 60 let společného bytí, jo, jen tak na okraj. Mi to jenom připomnělo, ale pozor, nemám to v partnerském v jakémkoliv životě. Já strašně nerad opakuju, když vím, že to bylo z přeslechu z takového toho, jako že člověk buď to nevnímal, ne že neslyšel, i když i to těžko zvládám. Takže jako možná nevím, jestli co to, ale můžeš mi to zopakovat ještě jednou, tak... To musí mít opravdu dobré náladě, abych to zopakoval.
1: Co to?
0: Jo, Lenča dělá
1: já neříkám, co to, já říkám, prosím.
0: Jo, a já mám ještě jednu takovou, to souvisí s tím, protože mě to naštve, Ale já říkám, dobrý, pojďme dál. Jo, jakoby prostě nechci to. A oni, ne, počkej, tak to zopakuj, řekni, co jsi chtěl říct. A to se nesmí, jo. Takže já řeknu, ne, pojďme dál a já se nezlobím, jo, takže tak.
1: Tak jsme vlastně jako zjistili, co tě vytáčí, to je dobrý.
0: Ježiš, toho je, no. Právě já to jenom neříkám nahlas ty věci, ale tohle jo, no, hlavně při telefonátu a podobně, jo, když toto a, nebo když to vlastně říkáš třeba ve skupině lidí, oni se začnou bavit.
1: Jo.
0: A potom, no, cože? A já nic, ne, tak to řekni, ne, nic, nechte toho, pojďme dál, tak.

0: čas. Oni, promiň, to znečekala, mám pro tebe 5 jednoduchých otázek. Takže už odpovídej. Zas? Ano, která píseň odstartovala kariéru Heleny Vondráčkové v roce 1964?
1: Malovaný žbánku.
0: A kde ční červený kamení?
1: Jo, Červená řeka, jo.
0: Je to tak. Aha. Ve kterém známém pohádkovém filmu stvárnila hlavní roli princezny Heleny?
1: Šíleně smutná princezna.
0: Přesně tak. Slavné trio po boku Marty Kubišové, Vaška Neckáře.
1: Golden Kids.
0: Aha. Sopoty 77, hlavní cena Grand Prix. Za jakou písničku? Dodnes je tam populární v Polsku?
1: Dlouhá noc. Dlouhá noc.
0: Je tam Krumlovský zámek.
1: Malovaný džbánku.
0: Ty jsi si všiml, že to je taková tvoje podpisovka, že ty, když říkáš, jako chceš říct nějakou písničku, ty většinu zaspíváš, urivek. Všimla jsi z toho? Jo?
1: Ano. It's a final countdown.
0: A poslední, ve kterém roce se Helena Vondráčková narodila?
1: No tak to vůbec.
0: A to dáš. Přece příští rok slaví kulatiny v Edenu.
1: Osmdesátiny.
0: Uh-huh.
1: Aha, takže minus 80.
0: Já tě, ano, to tě nebudu trápit, ale prostě víš, ano, 47.
1: Ano.
0: A to by mohlo stačit na úvod. Na Eden si ještě počkáme, ale nemáme tam třeba něco v záloze?
1: Máme tam Kinometropol v Olomouci, kde proběhne Helena Forever už v sobotu 28. listopadu.
0: To je prostě její turné letošního roku a myslím, že už snad i z loňská a hodně úspěšné, takže kdybyste tam chtěli být, opět skládáme tajemnou větu Rádia Čas, která má 4 slova.
1: Dnes.
0: Máš taky pocit, jako, že se nám pořád točí jedna ta samá slovíčka?
1: Já trošku se točí, ale hlavně já mám vždycky strach.
0: V jakém slova smyslu?
1: No jestli řeknu to správné slovo. Protože se mi to občas plete, ale myslím si, že dnes je dnes.
0: Ano, přesně tak. Dnes je to dnes. My totiž dotyčné slovíčko máme v té naší brožurce, v takové té chytré knize zaznamenáno červeně, jo. Ale mi ta červená, protože pod tím je spousta černých, vždycky jako vypadne, já ji nevnímám a mám tendenci říkat slovíčko z dalšího dne.
1: Ale myslím si, že dnes je dnes, že dnes to bude.
0: Tak jinak připravte se na to, že teď je připravená písnička, která nás na konci podráždí, Lenča hned pozná podle začátku, takže za chvilku se uslyšíme a vám hlavně pohodu a krásné pondělí s Rádiem Čas.
2: Které milujete. Rádio Čas.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Pondělí.
0: You let her go.
1: Prostě na konci některých písniček se čeká dlouho a jakmile si to pojmenujete, tak máte pocit, že se to ještě prodlužuje a prodlužuje. Let Her Go, Passenger, mimochodem úžasný song, ale prostě v rámci toho rána už jsme na to tak jako přecitlivělí. No?
2: Je, protože tam dlouho ticho a my jsme si tak říkali, co bychom zvládli vyjmenovat v té tiché pauze, kolik bychom toho stihli říct a vlastně celý týden, všechny dny v týdnu jsme vyjmenovali a ty si přidal ještě pondělí.
1: Malý bonusový den navrch, 8 dní, ano, tak ano.
2: Takže 8 dní, no.
1: No, zvažovali jsme abecedu, akorát já si to pamatuju z různých dětských soutěží, nebo tak jako měla si zmyslet a člověk dělá takové to abecedu.
2: Ano. No. Ale to pondělí, úterý, ano, tak nacpali jsme to tam, mohli bychom si dát takovou challenge.
1: Mám
2: to
1: challenge,
2: všechno,
1: mám challenge, já bych to zkusil až do úterý, až ho budeme hrát příště.
2: Dobře.
1: Jo? Mm-hmm. Protože jenom trošku zrychlíme tempo.
2: Že bychom se mohli třeba jako vždycky trefit, protože teď nám to nevyšlo, že tam ještě to pondělí se vešlo, ale abychom vyjmenovali všechny dny v týdnu a on pak začal Let Her Go.
1: Ano, přesně
2: jako, tak. Jakože abychom úplně přesně.
1: Jo, však tak to doladíme. Lení, tak mi napadá jenom, protože za chvíli zprávy s Honzou, my jsme si de facto v této hodině plánovaně, neplánovaně udělali takové kvízové okénko.
2: Ano.
1: Zaznamenala si tu zprávu, že Ben Affleck společně se svým kolegou pro dobrou věc vyhráli milion?
2: Ne, to vůbec nevím.
1: Je to taková ta obdoba milionáře, která běží po světě a u nás teď, jak se vyhrává na dobrou věc, mám pocit, že i na Superlovu, že jo?
2: Ano.
1: Tak spousta hvězd v Americe si tam opravdu jde sednout, nic se nehraje, opravdu se hraje a peníze jdou na nadace. Samozřejmě teď Ben má dvě, kolega mu vypomáhal a oni to opravdu dali, stejně jako loni Matt Damon. A mi se hodně líbila ta otázka, tak jenom aby si zkusila tipnout. Dáme to v originále ty odpovědi, nebo mám to přeložit?
2: Protože
1: se to týká
2: přelož.
1: Jídel. Jo, dobře, aha, tak jo. Ta otázka za milion zněla, protože v Americe mají tradici dne díku vzdání.
2: Jo.
1: A vždycky propouští dva krocany, kterým jakože dávají svobodu.
2: Jo.
1: A pokaždé ti krocani mají originální jména a ta otázka zněla, jaká jména propuštěných krocanů nikdy nezazněla v historii těch prezidentů. Jo. Tak buď to bylo peanut butter and jelly, takže arašídové máslo a želé.
2: Aha.
1: Druhá, nikdy nepropouštěli kroketu a kroketku, tedy tater a tot, to jsou americké pochutiny, mac and cheese,
2: jasně,
1: makarony se sýrem, případně spaghetti and meatball, tedy špagety a masové kuličky. Takže vlastně, jak se krocani, kterým dávali na den díku vzdání, nikdy nejmenovali?
2: To je těžká otázka.
1: No, ale jako mi přijde originální, jo, jakože to... Oni si nechali poradit od moderátora
2: diváku
1: Jimmyho Kimla.
2: Aha.
1: A on tak jenom jakoby trošku ironicky, protože je odkaz, že jo, na politiku, tak jim poradil... A oni se toho potom chytli, věřili mu a vyhráli to.
2: A co jim poradil?
1: Tak ne, to nebudu říkat, to už by jako smrdělo politiku. A tak
2: já bych řekla mac and cheese, že teda nebyli. A koule.
1: Jo. A nechceš přítele na telefonu?
2: Chci.
1: Tak mi zavolej.
2: tu.
1: Prosím.
2: Rádio, ahoj.
1: Ahoj.
2: Prosím tě, musím rychle, jsem tady v pořadu, chcete být milionářem, jde mi o milion dolarů a potřebuji poradit, jak se nikdy nejmenovali krocani, kteří byli vypuštěni na den díku vzdání v Americe.
1: Já jsem si vždycky říkal, že nemám rád křupy v jídle. Křupy bývají v kuličkách.
2: Tak jsem měla pravdu. Vždyť jsem říkala mac and cheese a koule.
1: Ne, makarony se sýrem. To je něco jiného a pak je špagety a masové kuličky, to je druhé.
2: No ale tak já...
1: Ty nemůžeš říct, co jdu.
2: Já jsem myslela, jo počkej, to jsou dvě možnosti. Já myslela,
1: ano, mac and cheese je přece jídlo, to jsou takové ty, táhle ty.
2: Ale já jsem myslela, že to je jedna možnost, že máš jako špagety a mac and cheese v jedné možnosti.
1: Ne,

0: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
1: Tento týden hrajeme o lístky na Helena Forever, havířovské slavnosti, Xindla X a kupu dalších.
0: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Mega léto na Rádiu Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
3: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete

0: kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90 a podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě. Začala rekonstrukce Rudné ulice. V obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu. Ve směru na Havířov odbočíme plynule, ve směru na Opavu jsou některé odbočky úplně zavřené. Vážná nehoda se aktuálně řeší ve Znojmě v ulici Průmyslové. Tady osobní auto srazilo motorkáře. Nehoda je bohužel se zraněním. A hasiči zasahují na Brněnsku u obce Úsuší. Na trase Velká Bíteš Tišnov. Tady je na vozovce padlý strom.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: V Česku je mnohem víc nabíječek než elektroaut. O zoologickou zahradu v Olomouci je čím dál větší zájem. Začíná turnaj hokejových osmnáctek. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. O nabíječky na auta není zájem. Česko má kapacitu veřejné dobíjecí sítě pro víc než třikrát tolik elektromobilů, než jich po tuzemských cestách teď jezdí. Stanice za miliardy z evropských dotací tak aktuálně navštěvuje pouze hrstka zákazníků.
2: Morava aktuálně.
1: Karviná zveřejnila informace o koupi pozemků v lokalitě RD nad Vagonkou. Do budoucna má rozšířit nabídku bydlení a podpořit další rozvoj města. Více nám řekla mluvčí radnice Monika Danková.
3: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci, pravidla licitace, potřebné dokumenty i kontaktní formulář pro případné dotazy. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
1: Zájemci už teď můžou podávat přihlášky k licitacím, nejpozději ale do 13. srpna. Zoologická zahrada na Svatém kopečku u Olomouce je čím dál oblíbenější. V první polovině letních prázdnin přilákala o několik tisíc návštěvníků víc než loni. Přispělo k tomu příznivé počasí. Slušnou návštěvnost měly taky památky v Olomouckém kraji.
2: Rádio Čas, sport.
1: Zápasem proti Američanům vstoupí dnes hokejová osmnáctka do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají taky s Německem a Finskem. Dnešní duel začíná v 9 hodin večer. Dnešek bude jasný až skoro jasný s teplotami od 32 až do 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 7 hodině pokračuje pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.

0: které milujete.
1: Přes WhatsApp Rádia Čas nám píše Dan. Přítelkyni nemám, kamarádku v podstatě taky ne, respektive v mém sociálním okruhu ani žádná žena, která by k tomu byla věkově blízká. Nicméně, otázky nebo věty, které by mi hodně vadily, by byly za prvé, proč jsi smutný, případně proč jsi šťastný, libovolný název emoce, aniž by předcházela otázka, jak se cítíš. Jo, to znamená takové to, druhá strana usoudí, jak ti je, anebo děláš to pro sebe. Tak
2: jo.
1: Dan už ví, co by byly takzvané red flags, takové červené signály. No.
2: Jo, a já vím, že Marťu taky jedna otázka vytáčí.
1: Mm-hmm, partnera.
2: No, a on celý nevzpomněl, takže to je takové hezké. Děje se něco.
1: Mm-hmm.
2: Protože já, jako když začuju nějakou jinou emoci, než na kterou jsem zvyklá, tak já vždycky, děje se něco?
1: Mhm.
2: Tak jsme si museli říct, abych se neptala.
1: Jo, aha. Takže on si to vykomunikuje sám, až teda uzná za vhodné, že se něco děje. Tak
2: jo, myslím. Ale někdy se třeba nic neděje, že se jenom zamyslí a já už to chytám.
1: No.
2: No, takže to jsme si museli vykomunikovat, že tak to ne. Tak dostanu vždycky lehké upozornění. Pip, pip.
1: Dneska, ať pochopíte jenom, na co se ptáme, v podstatě, čím vás partner, partnerka dokáže vytočit, jo? Protože někdy je to gesto, někdy je to věta a někdy jsou to ty slavné otázky, které vlastně dotyční praktikují pořád dokola, no.
2: Ano, takže nám napište na náš Facebook, anebo taky na WhatsApp na 776612800.
1: A klidně houšť, zatím jsou takový pospávající
2: všichni, že jo? No nic moc, dneska je to, přátelé, dneska je to s vámi nic moc.
1: Ne,
2: já myslím, to je reakce na to téma.
1: Dejte nám vědět, že tam jste.

0: Tati, už jsi starý?
1: To mě tak trošku překvapilo.
2: Mm-hmm. To by byla otázka, kdyby to řekla partnerka, asi by mě dokázala vytočit.
1: To by tě hodně vytočilo, ano.
2: O tom si dneska povídáme na Rádiu Čas. Mimochodem, my se vám přiznáme, my jsme ve fázi první kave a taky snídaně a podobně, takže doufáme, že to máte podobně na pohodku, i kdyby to bylo v práci, že jste v klídku. A já to Lenči ještě s příjemným fotkou, na kterou jsem narazil o víkendu. Mm-hmm. Já se přiznám... Protože mám takové oblíbené stránky, na které občas taky koukám, ale občas si říkám, jako jestli to není trošku obdoba toho fenoménu časopisu Hrom, jo, mm-hmm. který už jsme zmiňovali, ale většinou tam bývají i novinky, o kterých jsme třeba mluvili. No zkrátka, nový druh rybičky, nevím, jestli to zaznamenala,
1: ne.
2: V podstatě pobřeží nebo jako ve vodách venezuelských ho našli a rybička ještě nemá jméno. Je nádherná, akorát ta pusinka, takže já ti ukážu,
1: ano.
2: Ty ji zkusíš popsat a dát jí jméno. Jinak samozřejmě ti, kteří nás sledují v záznamu na televizi Relax, tak to budou mít i s obrázkem, jo?
1: A můžeš mi ukázat teď, když jsem v půlce snídaně?
2: Jo. Ona je opravdu, jako mi přijde ňuňaná a dokonce bednáři vytrvalo 5 minut, než mu došlo, proč jsou u ní takové různé komentáře,
1: jo,
2: a podobně. Takže to je ona.
1: Jo, muňu. No.
2: Mimochodem, ta modrá, ona je jako prakticky celá modrá, ta je nádherná.
1: Modrá je stejná barva, jako ta rybička Hledá se Nemo, mm-hmm. jenom nemá ty žluté proužky, takže mm-hmm. vlastně je takhle celá jako úplně modrá. Vypadá moc hezky, mm-hmm. má dokonce i stejný tvar, takže tak si ji můžete představit.
2: Nebo si najděte normálně má ryba nový druh Venezuela, že ho vyjde vám.
1: Mm-hmm. Ano, mm-hmm. no a akorát nosánek takový, mm-hmm.
2: pusinku,
1: který
2: no.
1: tak pusinku, kterou normálně ta rybička má, tak si ji nepředstavujte jako pusinku klasickou rybí.
2: Se zoubkama, ano.
1: Ale má pusinku, která vypadá...
2: Má tam takové závojíčky na pusince a v podstatě ty závojíčky dělají, co si budeme povídat, to můžeme říct, jakoby v podstatě trošku představují ženství. Jako tvar prostě ženského, jak vy tomu říkáte, rodidla?
1: Já se úplně orosím, když řekneš famfolenka.
2: Jo, vlastně ty jsi chtěla snídat, jo, promiň.
1: Vy jste tomu fakt říkali famfolenka?
2: No, je taky tak u nás takové vžité, no, to je jedno.
1: Tak ano, tak to vypadá úplně, ale přesně.
2: Aha.
1: Jakože tak, no, takže...
2: A když pomineme, jaký bys jí dala jméno, protože jak já říkám, takové ty podružné, jako podivu já, jo, jako já jsem opravdu peprník, tak to mě nenapadlo, jako opravdu jako jméno, aby jí vystěhovalo.
1: No tak já bych byla třeba romantická, já bych jí dala jméno třeba Krása zrození nebo tak.
2: Aha, takže pořád to tam vidíš, jo?
1: Jo, tak to tam je úplně jasně. A ty bys jí říkal jak famfolenka, ne?
2: Blue famful? No tak když tak mrkněte, dohledejte a sami nám můžete napsat.
1: A jak se jmenuje teda oficiálně?
2: Ještě nemá jméno.
1: Jo, oni objevili teprve.
2: Jo, říkám, no. Čerstvě, právě proto ji dohledávají, ale já říkám, já si nejsem jistý, jako pár zdrojů to ukázalo, jako jestli nás jenom pomocí AI jako potrápili.
1: Ale tak bychom protože, to mohli napsat.
2: Protože už je tady upravený obrázek, jo, samozřejmě, že no. někdo z těch návrhů a ten už je opravdu velmi typický.
1: Ten
2: jí
1: udělal
2: no.
1: tu pusinku takovou růžovou. Ale myslím si, že jméno Blue Famful je i jako celosvětové, že to bych se mohlo uchytit.
2: Smíš si mě tak uložit do mobilu.
1: Blue Famful.
3: Zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim Alenka.

0: Basta. Hity, které milujete, jejich konce. Lenča a Radim, Rádio Čas za 8:02.
1: Krásné dobré ráno, já už se hodně těším, protože nás čeká Víš, nevíš a dneska má Ráďa takovou hravou, že neustále vymýšlí nějaké otázky a nějaké kvízy.
0: No.
1: Ty se
0: Ne, teď jenom uvažuji, jako jestli to je dobře nebo špatně, protože jako součástí Víš, nevíš, to je jeden velký kvíz, že jo?
1: To je vlastně... to dobře, ale už jsem prohrála dvě vajíčka s překvapením.
0: Ne, já myslím, že tady zabudujete, takže za chvíli dorazí i Honza Gavelčík. Já tady mám jenom další příspěvek z útrop našeho WhatsAppu. Dneska se vás ptáme.
1: Co vás vyloženě vytočí, když vám řekne partner nebo partnerka?
0: Ať už jsou to gesta, otázky, takové ty klasické hlášky vašich partnerů. A Nikola má premiéru, zdá se.
2: Krásné ráno všem, kurády je čas. A můj bývalý mě vždycky rozpálil otázkou, na co si jako čekala. Zamáte teď časnou, že jsme spolu vydrželi 11 let.
1: Jak jsme...
2: Mějte všichni krásný den. Zdraví vás z té jedničky. Nikola.
1: Nikča.
0: Niky, jednak dobrý dojezd do cíle a po 11 letech můžu konstatovat jenom tolik. A co jste čekala?

0: Pohodové dobré ráno, s vámi Rádio Čas a už nejsme ve studiu sami. Radia, nevidíš to? Vidíš, co se
1: Radia,
0: mi stalo?
2: To je hezké.
0: Radia. Ale víš, co jsem chtěla říct, radím. A pak jsem si vzpomněla, že bych dostala bídu, že jsi Ráďa, jo, a teď normálně se mi to spojilo, jo.
1: Takže ale Ráďa, to je taky hezké.
0: Ráďa je dobrý,
2: Ráďa,
1: že? Ráďa.
2: Ráďa. V něčím je to hezčí, než takové to Ráďa a podobně.
0: Jo?
2: Jo, je to hezké.
0: No vidíš, to jsem
1: Ráďa
0: tak hezké.
1: Ráďa
2: a Leňa.
0: No vidíš,
1: teda, kámo.
0: Tady úplně nejoriginálnější člen naší výpravy dnes raní Honza Gavelčík. Honzi, ahoj.
1: Hezké ráno, dneska by se hodila výprava na severní pol, že jo, když má být takové horko zase.
2: No. Dnes raní. Honzi, jenom se zeptám, je, myslíš, nějaká otázka, nebo třeba nějaké gesto, cokoliv, které by tě čistě teoreticky vytočilo, kdybys byl zadán? Jsi na nějaké věty třeba citlivý, na nějaké hlášky a podobně? Na to třeba, když někdo konstatuje, jakou máš náladu, aniž do tebe vidí a tak dál?
1: No, to já moc nemám rád a hlavně já strašně nemám rád, když mi někdo něco zakazuje. Cokoliv, jako, víš, jako prostě, když někdo jako má takový ten pocit,
2: omezování,
1: že mě musí nějak vládnout a musí mi říct, co bych měl a neměl dělat, to já mám potom chuť dělat něco úplně jiného.
2: Píšeme si.
0: Já jsem teď pořád přemýšlela nad tím, co bych ti zakázala, ale jo, já už vím, tak Honzi, já ti zakazuju odpovídat správně na otázky.
1: Dobře, a kdo chystal?
0: A ty to bude dělat?
2: Chystám já, nebo no, přesně tak řečeno, už jsem dochystal.
1: Dobře, no.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1778 bylo otevřeno v Miláně legendární divadlo, slavný operní dům, který se jmenuje
1: La Strada.
0: La Scala.
1: La Scala.
2: Takže?
1: Počkej, no, já nevím, La Strada, to je spíš asi jídlo, že?
2: No, tak jsem se domluvte.
0: Já bych řekla La Scala.
2: Je to tak, přesně.
1: Mimochodem, no tak těsně, no.
2: Víte, co to znamená? To Scala, nebo La Scala? To jsem googlil, takže nebudu dělat chytrého, ani to není jako za bot, jo?
0: To já nevím.
2: No, schody, schodiště, v podstatě jako divadlo u schodiště.
1: Schody do nebes.
2: Když už jsme u těch oper, přizaďte mi slavné italské kousky k jejím autorům, jo?
0: Rádio opery ne.
2: Tak to bude rychlé. Tosca, případně Madame Butterfly, to je jeden člověk.
0: Puccini?
2: Ten jde z kola ven, jo? Pomáhám, ten jde z kola ven.
0: No.
2: Lazebník sevilský, zkus zrýmovat jenom.
0: Sevilský?
2: Ne, zkus zrýmovat z toho autora, předchozího.
0: Puccini?
2: Lazebník selvíský.
0: Kukíny?
2: No, že skoro.
1: A nebo Guccini.
2: Rossini a toho dalšího, toho byste asi měli Rossini vědět. Tam se nerýmuje. Aida, případně Nabucco.
0: To dostanu bídu.
2: Partner má pro ně slabost?
0: Ne, ale tak viděla jsem je.
2: A zní to tak, jakože úderně.
1: Giuseppe Verdi. No.
2: Výborně, dětská. V roce 1936 vyhrál na olympiádě běh na 100 metrů americký sprinter Jesse Owens. Kde se ty hry odehrávaly a proč tohle vítězství pořadatelům tolik vadilo?
1: Ještě jednou tu otázku ze začátku.
2: 1936, ano. Jesse Owens, legendární běh na 100 metrů, zlatá medaile.
0: Byli v Německu,
1: no,
0: a
1: no v Německu bych řekl, no, přesně.
2: Mm-hmm.
1: Taky, protože Německo trošku vadilo a Černoch taky vadil.
2: Ano, přesně tak. Myslím, že na pódiu byl pan Adolf a hodně zuřil, hodně zuřil. Tak, teď si připomeneme slavný film Limonádový Joe, kde slavný bojovník proti alkoholismu zpíval samozřejmě z různých možných důvodů hlasem Karla Gotta, nicméně samotný představitel Limonádového Joea mě zajímá, třeba že, připomínám, to je profesionální herec, ale taky třeba operní zpěvák, ale využili Karla Gotta, takže jeho jméno.
0: No a já si to nepamatuju, ale vidím ho před sebou.
1: Já ho nevidím před sebou.
0: Já jo, tak takový kulatý obličej, já vím, ale nevím, jméno nevím.
1: Počkej, Piknický se má to ty, jo, když byl kulatý obličej.
0: No asi, takže napověda, prosím.
2: Stávej, semínko, olala,
0: bude z tebe fiala. Nevím, jméno nevím.
1: Tak počkej, tak nápověno nám ještě.
0: Fiala.
1: A jo,
2: Karel Fiala, přesně tak. A ještě, ještě v rychlosti poprosím jméno slavného nápoje, který se ve filmu tolikrát omílá.
0: Kola Loka. Kola.
2: Ano, je to tak. No, abychom nezapomněli, tak v roce 1492 vyráží na první ze svých slavných plaveb Krištof Kolumbus z jeho španělského přístavu a spolu s ním tři slavné lodě, o kterých nás učili ve škole.
0: Nás to neučili.
1: To jsem asi chyběl.
2: Ale jo.
0: My jsme spolu chodili do školy. Mm-hmm. No, tak to bude Queen Mary.
2: Queen Elizabeth, jsem si vzpomněl na Hříchy pro Pátra Noxe. Dobře, takže děcka, buď to Nona, Luisa a Heretika, to je první trojice. No. Lota, Sara, Santa Clara, případně Santa Maria, Pinta a Niña.
0: Santa Maria, Pinta a Niña.
2: A ani to nebolelo, máte to za sebou, děti.
1: No tak
2: moje.
1: Paráda, přátelé, tak já vám děkuju.
0: Jak by se řeklo v limonádovém Joe, pif, paf.
2: Honzi, a ty měj špatný den a všechno pokaž.
1: Já si myslím, že to bude přesně naopak.
2: Rozumíš? Rozumíš? Dělej všechno tak, aby všechno bylo špatně.
1: Ok, rádio.
2: Fajn. Rádio Čas.

0: Tak si pojďme dát rychle horoskopy s Milanem Gelnerem, abych já potom mohla říct novinku, která se na nás valí do Prahy.
1: Dobře, to klidně, ale horoskopy až za chvíli. Víš, co je pro mě nejtěžší, jak řešíme takové to, čím nás dokáže partner vytočit, nebo tak jako nasrat s prominutím a podobně. Když jako naslouchám tvým přáním, ale potřebuji čas, jakoby nějaký progres na to, ať to splním, a dělám jakože nic, jakože vlastně to šlo sucha do ucha.
0: Ano.
1: A je to velmi náročné, protože jako já strašně jako nerad dělám lidem nekomfortně, takže Lenča řekne vždycky nějaké přání.
0: Ano.
1: A já, aha, pak nic, jo. A přitom to plním, jo.
0: Je to pravda. No, no a já potom si říkám, že mi to nesplníš a už přeskakuju k jinému tématu.
1: No přesně tak. Tak já ti to přání teda splním, ale s tím, hodný, že ty nám to splněné přání zaspíváš. Mám tady text pro tebe, takže
0: text
1: pouštím.
0: Máme,
1: ano, ne, já mám text pro tebe, všechno, já ti to otočím. Řekni jenom, jak znělo tvé přání.
0: Já miluju píseň z filmu Limonádový Joe.
1: Protože, zaznělo ve Víš, nevíš dneska,
0: tak,
1: ano.
0: Tak zbožňuju píseň Arizona. Mm-hmm. Arizona.
1: No, no v kudu, máš i s podkresem, pouštím ti muziku.
0: To je jako karaoke, jo?
1: No tak jasně, ale budeš to mít i s profíkem, kde já pak to mám tady. Už text.
0: A kde to začíná?
1: Aha, ještě ne. To byla dlouhá předehra, to si pamatuju.
0: A kde to začíná?
2: Arizona. Arizona,

0: Vydržte už jenom půl minutu.
1: Arizonských mužů plémě, k ženám chová se tak jemně.

0: od boku.
1: Já to miluju.
2: A já myslím, že můžeme zatleskat, tak. Lenča, dneska ráno plné výzev a podobně.
1: Cítím se v té pohodě.
2: Ano, ale přání bylo splněno.
1: Krásné, krásné. Já jsem velmi ráda, že jsem si to mohla zaspívat.
2: Takže ještě jednou, je půl osmé, nejvyšší čas na čerstvé horoskopy a za chvíli něco se valí do Prahy, co? Dozvíte se na Rádiu Čas od Lenči.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Pondělí by mělo být docela příjemné. Na nebi panuje převaha silných hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Znepříjemňovat život nám ale budou snahy si zejména v partnerských vztazích mezi muži a ženami vyjasňovat, kdo má v tom či onom pravdu. Dohoda obvykle nebude možná. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci zřejmě budou poněkud nervnější. Váhy si mohou svými aktivitami sami sobě škodit a vodnáři budou mít tendenci bojovat proti nespravedlnosti. Ryby se dnes budou věnovat především rutinním aktivitám. Rakům se bude dařit v lásce a štírům by měli přát hvězdy v profesních aktivitách. Střelci mohou mít tendenci podléhat podrážděnosti. Berani si budou užívat erotiky či jiných svodů, alby budou ohromovat svou velkorysostí. Pany dnes budou vše s nadhledem vládat. Kozorozy mohou inklinovat porušování pravidel a býkům by měla skvěle fungovat intuice. Hvězdné pondělí, rozdářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
5: Rádio Čas.

0: Krásný den, 3. srpnový, všem...
1: Miluškám, všechno nejlepší.
0: To je hrozné, to je jako ta křestní jména, jak mi to vypadne, teď jsme přáli k svátku, ano, přesně tak, hezký svátek, hity, které milujete a samozřejmě horké novinky s Lenčou a Radimem.
1: Pamatuji si, Ráďo, myslím, že loni byl v Praze Arnold Schwarzenegger v rámci...
0: Letos, no ne, dokonce jo, on se vrátil, protože já jsem to zaznamenal tak, že jsem na sociálních sítích Lucie Bílé a jeho manžela viděl, že se tam hlavně pánové chystají, tedy syn a manžel, protože on jezdí s takovými těmi přednáškami, vlastně posílá dál tu svou životní filozofii.
1: Ano, ale poprvé myslím, že byl na té akci Noc s legendou
0: pravdu,
1: a tam
0: ano.
1: Vlastně v podstatě to byla taková velká událost a my jsme hned se koukali na lístky a myslím, že to bylo vyprodané během... Chviličky.
0: Je to tak?
1: No a právě v rámci téhle série Noc s legendou přijíždí další hvězda.
0: Můžu hádat. Dáváme si... Ne, já jsem myslel, že budu hádat, ne?
1: Tak hádej, dobře.
0: No, takže počkej, znám tu osobu?
1: Jo.
0: Ty neznám. Ne, promiň, já jsem tě nechtěl uvést do rozpaku.
1: Já neznám tolik informací, ne, ale pojď, ano.
0: Ne, tak to uděláme jinak, to je přece taky taková hra. Indicie, dej mi indicie, jenom co tobě se vybaví, jako když se řekne tohle jméno, protože něco...
1: Ale to je, když ti řeknu, co se mi vybaví, tak budeš hned vědět. Takže
0: dobře,
1: zkus hádat.
0: Takže hádáme jméno herce?
1: Dobře, ano, je to herec, ano.
0: Je to muž tedy.
1: Ano.
0: Je to Američan?
1: No, teď už jo, ale nepochází z Ameriky.
0: Velká Británie?
1: Ne.
0: Evropa?
1: Ano.
0: Evropan, to znamená bílé pleti, řeknu to takhle, evropský vzhled. Většinou, když už takhle povídají, tak mají něco za sebou, takže 50 a víc?
1: Ano.
0: 60 a víc?
1: Myslím, že jo.
0: Jo, takže tak nějak plus mí. Herec i něco, i režisér, nebo většinou známe jenom jako herce?
1: Taky, ale myslím si, že jako režiséra se ho nezařadíš hned jako na první dobrou.
0: Když se ho zařadíme jako herce, souvisí nám s nějakým žánrem?
1: Ano.
0: Dobře, tak jedeme. Tak byla tak pobavená, takže čekali bychom to, že bude přednášet?
1: No, já ne.
0: Vzhledem k tomu žánru?
1: Tak já ne.
0: Nějaký akční?
1: Ano.
0: Aha. Objevili se, myslíš, někdy s Arnoldem v nějakém filmu?
1: To s Arnoldem nevím, ale s někým jiným jo.
0: To dává logiku, jako většinou to nejsou monodramata a podobně. Dobře.
1: Je to éra těch největších akčních filmů.
0: Takže neslaví už letos 80, není to tedy Sly a podobně.
1: Není to Sly.
0: Je to tahle ta grupa, jo, těch lidí.
1: Ale, ano, není to Sly, ale je to někdo, s kým se potkal.
0: Já vím, no.
1: I na filmovém plátně.
0: Já vím, ale tak jako těch filmů se Sly moc neznám, že jo. Dobře, pane bože, to znamená fakt většinou akční filmy. Pak mi napadl ještě Dolph Lundgren, nebo počkej, zní jeho jméno trošku francouzsky nějak? Ne, tak Jean-Claude Van Damme to taky není.
1: A proč jsi odešel od toho Lundgrena?
0: Dolph Lundgren?
1: Dolph
0: Protože
1: Lundgren.
0: Jsi dělal tohle.
1: Já jsem byla překvapená, že jsi to uhádla, ano.
0: Je to Dolph Lundgren a mimochodem, já si tleskám.
1: Tleskám ti taky,
0: zvuky.
1: Jsi skvělý.
0: Pokud se nepletu, hlavně ty poslední roky velký životní bojovník.
1: Je to tak.
0: Protože on má, nebo měl, jako vypadalo to jako
1: má
0: nějakou...
1: Stále.
0: Takovou tu definitivní diagnózu v rámci onkologického onemocnění a ten borec jede už roky.
1: Ano, ledviny, tohle. Takže s tím bojuje už 11 let. Mimochodem Dolph Lundgren tedy přijíždí do Prahy. Aha. 12. prosince tady bude se svým povídáním. A je to v rámci 50. výročí startu filmu o Rockym. Protože
0: on
1: hrál
0: toho
1: se...
0: jeho soupeře,
1: ano.
0: Kterého on vlastně vyzval v tom zásadním souboji.
1: Ano, předprodej lístku tedy začíná už dneska a co mě teda překvapilo, a to já jsem o něm vůbec nevěděla, že on má velmi zajímavý životní příběh, o kterém bude taky povídat právě na té noci, ale on má IQ vyšší než 160.
0: Já jsem chtěl říct, že to je jeden z nejchytřejších herců Hollywoodu.
1: Oni říkají, že je to nejinteligentnější jako herec těch akčních rolí, takže myslím si, že... ale no tak,
0: proto
1: takhle
0: Ne, proto se mi líbil tvůj výraz, ale ty jsi to říkala tak hezky, proto přijde se svým povídáním.
1: Myslím si, že to bude fakt velké a silné. Takže Dolph Lundgren, další hvězda, která navštíví Prahu už 12. prosince.
0: A jeden z těch chlapíků, který taky zraje jako víno, protože si pamatuju, že v těch mladších letech mi přišel takový jako vizuálně neatraktivní, ale jako teď tam vidíš něco jiného a je tam šarm.
1: Jo, určitě velmi zajímavá osobnost. Těším se na to, čekám, kdy přijde ten Sylvester teda do Třetice, protože to je jedna banda. A i ta pořadatelská agentura říká, že k Dolfovi se dostali díky Arnoldovi Schwarzeneggerovi, takže já si myslím, že nějaký jako, mohl by být nějaký sraz nebo sled tady v Praze.
0: Do Třetice kdo si říkala?
1: To nevím.
0: Ne, ty jsi říkala do třetice kdo? Že nevíš, kdy přijede?
1: No, Sylvester Stallone.
0: Já vím kdy.
1: Kdy?
0: 31. prosince. Já vím, to bylo ubohé. Už jak mě to napadlo, říkám, mám to říkat nebo nemám a podobně. Hele, nikdy nevíš, posíláme vesmírnou objednávku. Co je? Pořád to bolí?
1: No, to bolí, mně se líbí ten kontrast, že nejinteligentnější herec z Hollywoodu
0: přijede se svým povídáním.
1: A nejtrapnější.

0: Ať na vás nezapomeneme, jenom připomínáme i těm, kteří si trošku přispali, tajemné léto Rádia Čas, tedy mega léto s tajemnou větou, která má 4 slova. Už jsme dali do placu první slovíčko.
1: Dnes.
0: Ještě jednou slovíčko.
1: Dnes.
0: A hrajeme o Helenu Vondráčkovou a její koncert v Olomouci?
1: Jo.
0: Jsem řekl Helenu, že? 12 měsíčků.
1: Ale to se mi líbí, Helena Vondráčková je dobrý. No, dobře, Helena Vondráčková.
0: Přesně tak.
1: 28. listopadu Olomouc, Kinometropol, 2 lístky ve hře v rámci Megaléta.
0: No a jinak moc děkujeme, že i tohleto pondělní ráno trávíte s námi. Klidně se rozepište nebo namluvte audio. Dneska se vás totiž ptáme.
1: Čím vás partner vždycky vytočí? Možná nějakou otázkou, nějakou větou. Facebook trošku pospává, ale na WhatsAppu už jste se lehce probudili.
0: Ale myslím, že dneska už to opravdu není o otázce, protože obě strany jsou takové jako zmrtvěné. Nicméně Nikča píše, můj ex, už je ex, mě vždycky dokázal vytočit otázkou, nepřibrala si trochu, trochu víc? Moje odpověď zněla ano. Hroch krochovi. Jinak jsem se podívala na tu rybičku a pokud na ní... Jo, aha, a jenom připomínám, ano. Zmiňovali jsme rybičku nalezenou u Venezuely, tedy ve vodách venezuelských, která je taková hodně specifická, modrá, má takovou pusinku, která něco připomíná a Nikča píše, pokud na ní narazí nějaký zoofil, tak je mi moc líto. Já bych ji pojmenovala Poměnka.
1: Ona totiž ta rybička má, vy co jste neslyšeli, tak ona má čumáček, který vypadá jako...
0: Famfolenka.
1: Tak.
0: Za nás tedy název typu, protože ještě opravdu nemá oficiální jméno, i když oni tam většinou dávají tu latinu, tak za nás je to Blue Famful.
1: Tak, my jsme ji pojmenovali.
0: A vám krásné ráno a k snídaní dobrou chuť.
2: Radim a Lenka tě nastartujou. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas. Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
7: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.

0: Nemá to snadné Radana, která na WhatsApp Rádia Čas píše: krásný den, má nejdražší polovička mě umí vytočit, když řekne: to nechápu. Taťka pravidelně: už jsem zapomněl, co chci. Syn: už jdu, nebo jo, to udělám, a nic se potom neděje. Tak ještě náš čivavák, teď nevím, jak se jmenuje, Ice, možná Ice nebo Icy, ten ignoruje snad všechno, přesto mám své chlapce moc ráda.
1: Jo? To je taková klučičí rodina.
0: Přesně tak, já myslím, že to je někdy síla, nebo taky hodně znám od svých blízkých, jak je jeden ten chlap doma, no, ta partnerka, a teď ještě tři dcery a ještě mají feňku a podobně.
1: Jo, tak my to máme doma obráceně, že jo? Máme dva kocoury a Marťa.
0: Aha, takže ty jsi vlastně hostem jako v mužském...
1: Ano.
0: V mužském obydlí, dá
1: se
0: říct.
1: Je to pravda.
0: No,
1: tak, říkám, ahoj kluci.
0: A kdybys to měla vyvážit, jako vyrovnat ty energie, a kdyby to mělo být zvířátko, jako kdyby to mělo být zvířátko, Sofína volba, co zvolíš?
1: Kapibaru. Já chci kapibaru. Ježiš, to je můj sen. Mít kapibaru.
0: Ty jsi jako můj kamarád Marťa, který vidí občas ta virální videa, víš, jak to lajkuje, nebo si to pošle, man, to ti, to tam taky, a přesně taková originální zvířátka.
1: No, takže kdybych mohla, kapibara by tady nepřežila, že ona potřebuje teplo, ale já bych se klidně odstěhovala tam, kde bych ji mohla.
0: Ale někteří jí mají jako domácího mazlíčka.
1: Jo, tak to je úplně nejňuňavější zvířátko na světě.
0: A mohla kapibara by mi ráno ohlodávat mrkev.
1: Mohla by ti ohlodávat úplně cokoliv, bys chtěl.
0: Splněná přání, dobré ráno, Moravo, Lenče, a radím i po 8 s vámi.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Na snídani tento pátek dorazí primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete. Radiočas.
4: Už tam budem? Nech toho.
5: Nechtěji, už tam budem.
4: Přestaň.

0: Důchodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Ostravě pokračuje rekonstrukce Rudné ulice. V obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu. Ve směru na Opavu neodbočíme. Vážná nehoda se řeší ve Znojmě v ulici Průmyslové. Osobní auto srazilo motorkáře. Na místě jsou záchranáři. Bouračka nás potrápí taky na Brněnsku u obce Lodinice. Na výjezdu na Moravský Krumlov bourala dvě osobní auta. A problémy jsou taky na Přerovsku u obce Kokory. Na hlavním tahu na výjezdu na Velký Týnec. Tady stojí odstavený autobus.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: O chaty a chalupy opět roste zájem. Olomoucký kraj podpoří sportovní akce. Káder hokejistů Třince je před novou sezónou zavřený. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku opět roste zájem o chaty a chalupy. Po dvou slabších letech letos lidé znovu začali nakupovat rekreační nemovitosti. Jejich prodej meziročně vzrostl až o 40%. Průměrná cena nemovitostí se vyšplhala ke 3 milionům.
3: Morava aktuálně.
2: Bohumín dokončil stezku pro pěší podél výpadovky na Karvinou. Usnadní situaci obyvatelům rodinných domků na konci místní části Skřečoň. Dnes se bezpečně dostanou z polní ulice až k autobusové zastávce na kopci. Olomoucký kraj podpoří sportovní akce napříč regionem. Více než 16 milionů korun půjde na bezmála 250 sportovních událostí. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Krajblová.
4: Sportovní akce přinášejí do města a obcí v kraji život, motivují děti i dospělé k pohybu a zároveň pomáhají budovat komunitní vazby. Proto se kraj rozhodl původní částku navýšit a podpořit více kvalitních projektů. Jsme rádi, že mezi těmito akcemi jsou jak prestižní mezinárodní soutěže, tak menší regionální události, které mají pro místní obyvatele často stejně velký význam.
3: Rádio Čas, sport.
2: Třineční hokejisté pokračují v přípravě na ledě. Finalista posledního extraligového ročníku je v kompletním složení. Nechybí ani obě letní posily Filip Pirochta a Daniel Voženílek. Trenér ocelářů Boris Žabka potvrdil, že kádr je už uzavřený. Odpoledne se můžeme těšit na sluníčko, obloha by měla být jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat až kolem 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 8 hodině pokračuje pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
5: Rádiu Čas, hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.
6: Hity, které milujete a třeba tým, mimochodem ať už s kapelou nebo solo, Paolo Habera si může odškrtnout, že navštívil narozeninové koncerty, tedy mega koncerty Rádia Čas. Takže letos ne.
7: Takže letos jsme ho nepozvali, ale koho jsme pozvali, tak to je kapela Europe, která přijíždí do Ostravy už 21. listopadu.
6: Ano, v ostravské aréně navíc i Leny a speciální host Marpo, velké hity Olympiku a David Koller. Co lístky ještě jsou?
7: Ještě jsou, ale kde? Mizí ta nejlepší místa v hale, takže neváhejte, nakupujte na časradio.cz.
6: 3. srpnové ráno, Lenča a Radim, hity, které milujete. I live, brzy i live.

0: Krásné ráno, ladíte rádio Čas, hity, které milujete a probouzíte se do nového dne s datem 3.8. Jsem se až zasekla. Já pořád mám ten červenec, no. Já bych chtěla ty prázdniny ještě díl, no. Tak pondělí.
1: A vždyť víš, jak se to říká, tak jaké to máš, takové si to uděláš, ne?
0: Ano, tak se to říká, jaké to máš, takové si to uděláš. Ale to má velikou hloubku.
1: To máš, jako, a podobně, no. Tak ty už jako stejně tou vesmírnou objednávkou směřuješ spíš k lednu, ne?
0: Jo, proč?
1: No to budou ty prázdniny pravé, ta dovolená, ne?
0: No tak jestli se zadaří jestli koupit nějaké letenky,
1: jo.
0: No.
1: To je jo, takové. I tam je problém?
0: Tak problém...
1: Do těch bod, kde byste teoreticky chtěli je?
0: Není, ale je to trošku dražší teďka. Aha. Loni to bylo takové lepší.
1: Nikdy nevíš. Nikdy uvidíme. Nevíš, jak to zaklapne. V každém případě jedna taková konzultace. Opět jsem navštívil zdroj, už jsme jednou řešili čerstvě nalezenou rybičku ve venezuelských vodách, která má takový jako specifický tvar pusinky. A teď tam byl článek, který neříkal kde, kdy, co, ale spíš se mi to líbí jako zápletka a opravdu si říkám, prostě zatkli pána, odvezli ho strážci zákona, teď bude muset ledacos vysvětlovat, předpokládám, že asi nepůjde sedět 10 let za katr. Odvezli ho za to, že, a teď jsem nepochopil, jestli to bylo jenom v průběhu toho dne, anebo jako, že tam byl pravidelně, což mi nedává logiku, prostě v muzeu se vydával za falešného průvodce, toho kurátora, jo, který, jako, který prostě jako vysvětluje lidem ty obrazy. Mm. Byla to obrazárna, no on ke každému si vymýšlel jak příběh, tak jako by zajímavosti k tomu autoru.
0: Ale to se mi líbí.
1: A teď si právě říkám, jako ty, za co ho zatknou? Za to, že vlastně narušoval nějakou historii té kultury, toho jakoby uměleckého zážitku, či co?
0: No asi jo, ale já bych na to šla, mně se tohle líbí, tenhle přístup. Mm-hmm. Protože já, když jsem ještě chodila na prohlídky takových těch hradů, zámků, jo, tak jsme byli třeba na takové trošku zřícenině. A tam to toho pána, co tam prováděl, hodně nebavilo. Takže jsme vlastně slyšeli jenom, jak ten hrad chátral, ale nic moc jako zábavného. A já jsem si taky říkala, tyjo, tady by se dalo vymyslet, jo, prostě, já tomu fandím.
1: Já jsem viděl teď nedávno takové, ne virální video, ale prostě právě typy průvodců na těchto památkách, kromě toho, co říkáš, tak tam byli ještě začátečníci, že si vlastně viděla, že umí jenom ten text, který se musel naučit. A potom samozřejmě takový ti, sice jsou to srdcaři otravní, ale od těch se dozvíte úplně všechno, no. I to zaruch a to je nejlepší.
0: Ale zase to by bylo dobré, já bych toho využila jinak, já bych ho nezatýkala, já bych udělala alternativní prohlídku. Že by sis to mohl pořídit a vlastně bys o tom věděl.
1: Takže... Speciální prohlídka s Carlosem třeba.
0: Tak, ano. Tak, ano. A to by ses dověděl věci, které nikdo neví.
1: A úplně poslední otázka, která mě v souvislosti s ním napadla, jestli jsi někdy v životě potkala patologického lháře. Teď myslím takového toho, oni to pravděpodobně asi fakt možná nedělají cíleně, ale který povídá ty pohádky, Baron Prášil.
0: Ano, zvaný. Jo? Ano. Je to velmi nepříjemné, než na to přijdeš. Že?
1: Vědí to?
0: No tak já nevím, jestli to byl patologický, nebo jenom prostě tak nějak potřeboval se dostat tam, kde potřeboval. Mm-hmm. Takže nevím.
1: To už je diskutabilní. V každém případě neberte to opět, jak říkám, jako návod, ale jako perličku od ranní dvojky Rádia Čas a popojedem.
2: Radim a Lenka. Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Spoza druhé strany vysílacího stolu ve studiu Rádia Čas slyším mírné pousmání a ptám se, co tam máš, Lení?
1: Já jsem našla krásnou zprávu, nebo pobavila mě zpráva o policii na Českobudějovicku, protože ti řešili minulý týden velmi zapeklitý případ.
0: Nevím, povídej přání.
1: Ne, zapeklitý ne. Prostě měli zásah k tomu, že odchytávali želvu.
0: O, další potkání s matkou přírodou letos teda hodně, jako měli zápas.
1: Ano, v Lišově si po hlavní silnici pěkně štrádovala želva, takže policie ji zadržela, umístila do cely, dokonce je i fotka z té cely na internetu. No a nakonec vyšlo ale najevo, že jde o samce Lea, který opakovaně majitelům v minulosti utíkal. A zkus si tipnout, kolik on nejvíc ušel, když zdrhl. Kam se až dostal?
0: Já si tipnu z vlastní zkušenosti, protože k tomu mám vlastní historku, takže ono je to dost. Dobře, takže jako prostě ze svého domova, jak daleko ho mohli najít, jo?
1: No.
0: Já mu budu možná fandit, jo, ale dobře, 5,6 kilometrů.
1: Úplně se strefil, 5 kilometrů.
0: Kecáš.
1: Normálně no, ušel 5 kilometrů. Mně to úplně připomíná tu bajku s tím zajícem a s tou želvou, jo, a jak ten Leo tam prostě jde, ťapká si.
0: Jsou i různé fory se šnekem a hlemížděm a podobně. No. Na chatě, kam zajíždíme s našimi, máme sousedy, tím to je zdravím, nevím, jestli slyší nebo ne. A čas od času, když tak jako prostě sedíme a pijeme kave, já jsem teď zapomněl to křestní jméno, ale použiju jméno jiné sousedky a podobně, tak slyším mě, Amálko! Amálko, paní tam má velkou suchozemskou želvu a normálně ona je tam s nima na letním bytě, na té chatě. A jako ona je docela v klidu, myslím, že ta její majitelka, protože prostě Amálka nebo či jak se jmenuje, si tam jako prostě chodí široko daleko, takže obvykle, nebo párkrát už ji našli u nás, ale jednou jsme s našima vyjížděli z parkovišťátka nad chatou. A jako ještě jsem se podíval do zadního srdcátka, protože kdyby táta popojil, tak Amálka už není, jo? Nebo má prasklý. Jo, přesně tak, prasklý. Takže poprvé jsem vzal želvu mimochodem a šel jsem ji odnést a zvládl jsem to. To je taky tvrdý ten krunýř, no. Takže jako jsou právě proto mě, a jsou to jako docela desítky metrů, tak mě napadlo,
1: jsou,
0: že...
1: A oni jsou takové jako hodně i na pohodu na těch malých plochách.
0: Jo, a párkrát mě překvapilo, že když jako přední ještě má vážně něčím dobrým, tak ona dokáže být rychlá holka.
1: Jo. A mě třeba překvapilo, že ona nemá ty zoubky, ne? Ona jenom vlastně nebo
0: takový ten zoban,
1: malé.
0: Takový speciální.
1: No, ale ona tím teda jako...
0: To bolí.
1: Mrkev a salát, tak to krásně cvaká, protože právě v apartmánu, kam jsme jezdívali do Chorvatska, tak tam měli na zahradě dvě želvy, Kevina a Turbo, a ty byly taky úplně skvělé.
0: A byly celoročně venku?
1: Jo, no tak v Chorvatsku, jo.
0: A Chorvatsko má taky zimu.
1: Má, ale jemnější než my, tam jako nemrzne. No takže tam byly dvě želvy, nebo jsou tam doteď dva želváci.
0: To umíme jenom my od partnerských vztahů až k suchozemským želvám. Mimochodem kdykoliv i online, třeba i v Chorvatsku na cazradio.cz s Lenčou.
1: A Radimem.

0: Jedna vztahová na rádiu Čas, dneska sondujeme, čím vás vlastně partner nebo partnerka dokážou vytočit do běla. Někdy je to otázka, někdy hláška, někdy nějaké chování. Hanka píše, už to máš hotový? Kde jsi tak dlouho? Píše, bohužel mám celoživotně problém s časem, kladu si otázku, jak s tím souvisí to, že poslouchám zrovna vaše rádio, vlastně jediný čas, se kterým problém nemám.
1: To je hezký. Renča na Facebooku Rádia Čas píše, u mě vede, co budeš vařit? Mě to úplně připomnělo takovou tu větu, to bylo léto s kovbojem, ne? Jak tam ta tchýně seděla a říká, mělo by se spláchnout nádobí.
0: No, mělo by se.
1: A odpověď byla, tak ať se spláchnem.
0: Mi to připomnělo, já si právě pamatuju taky v podstatě rozhovor s budoucí tchýní Doubravkou a vím, že se mi to bytostně dotklo a přitom to bylo tak reálné, Slavka Budínová vlastně, ona, to bylo asi jak spadla do toho rybníka, ne, jak ji tam žuchla ta konkurentka a už si nepamatuju slovo od slova, ale v podstatě, jak ji řekla, jakože ty předchozí byly hezčí.
1: Jo.
0: Pamatuješ? A to bylo takové jako na romantickou komedii, ale bylo to tak reálné, takže mimochodem Daniela Kolářová úplně sexy.
1: No jasně.
0: Tam jako bylo to nehezké, jenom ty brýle, že jo? Jako
1: ano.
0: Ale dodnes si na to pamatuju.
1: Krásné.
0: Jak to tak člověk... No,
1: takže takové retro.
0: Zamysleli.
1: Co vy a vaši partneři, čím vás zaručeně vytočí nějaká věta, nebo co říkají, dělají, klidně nám napište na Facebook, anebo taky WhatsApp 776612800.
0: Máme poslední možnost jako nějak zavnímat, co je v horoskopech, protože já jsem dneska moc nedával pozor.
1: Já vůbec nevím. Jo, počkej, vím, já myslím, že jsem zaslechla, že býci budou poslouchat svou intuici.
0: Tak díky bohu za ty dary. Jo, jo, ano, ke konci to je, máš pravdu, ke konci. Ale vy tak někde uprostřed. Hezké pondělí všem, Milane.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí by mělo být docela příjemné. Na nebi panuje převaha silných hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Znepříjemňovat život nám ale budou snahy si zejména v partnerských stazích mezi muži a ženami vyjasňovat, kdo má v tom či onom pravdu. Dohoda obvykle nebude možná. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci zřejmě budou poněkud nervnější. Váhy si mohou svými aktivitami sami sobě škodit a vodnáři budou mít tendenci bojovat proti nespravedlnosti. Ryby se dnes budou věnovat především rutinním aktivitám. Rakům se bude dařit v lásce a štírům by měli přát hvězdy v profesních aktivitách. Střelci mohou mít tendenci podléhat podrážděnosti. Berani si budou užívat erotiky či jiných svodů, alby budou ohromovat svou velkorysostí. Pany dnes budou vše s nadhledem vládat. Kozorozi mohou inklinovat k porušování pravidel a býkům by měla skvěle fungovat intuice. Hvězdné pondělí, rozdářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak právě zjišťuju, že jsem zase někde něco, jak to mám říct, vynechal, nebo že nemám všeobecné povědomí o řadě věcí. Mimochodem krásné dobré ráno, Lenča Radim, Rádio Čas. Letem světem se teď podíváme k protinožcům do Austrálie, kde vlastně, pokud se nepletu, v těchto dnech mají spíš jako zimu, že jo? Nebo zimní čas. Vím, že když je u nás léto, tak u nich vždycky jakoby jako roční období zima, i když u nich nevypadá tak dramaticky.
1: Tak asi tak, jo. Tak, jo. Protože by to mělo být v podstatě obráceně.
0: To mě jenom tak napadlo, protože vím, že o Vánocích vždycky mají grilovačky a podobně. Běhají po pláži. My se teď podíváme do malého australského městečka Kiama, kde se jim do místní knihovny vrátila zpátky knížka po 150 letech.
1: Hezké.
0: Takže já nevím, jestli ty jsi chodil do knihovny, my jsme ještě dostávali upomínky. Mi jednou přišla omylem, já jsem z toho nespal tři noci, úplně drámo, já jsem myslel něco. No a víš, co je ta hlavní myšlenka, než řeknu tu pointu? Já jsem nevěděl, že před 150 lety už fungovaly knihovny. Co je? Ale vlastně potom jako docvaklo, že ty slavné nebo staré filmy a romány, že vlastně už tehdy chodili do knihoven.
1: Určitě,
0: že?
1: Určitě. No a prosím tě, ale kdo ji vrátil? Já předpokládám, že ji nevrátil ten, kdo si ji půjčil.
0: No, pokud jo, tak vypadá asi hodně dobře. Našel ji samozřejmě pán v domě, který dával dokupy, a ta knihovna byla v truhle a tak truhla byla zazděná v krbu. Prostě původní krb, tam asi měli odloženou nějakou truhlici a potom, když se to přestavovalo, tak prostě byl zazděn. Pán našel tenhle poklad a vrátil. Teda moc jsem nepochopil, nebo jestli tam byla nějaká poznámka, no. Jako že jí má vrátit právě do knihovny, protože byla odtamtud vypůjčená.
1: A někdy bývají lístečky, nebo dřív bývaly takové papírové lístečky a vkládaly se do těch knížek.
0: Ale žil tam někdo moudrý, protože to bylo dílo starožitnosti Athén, jo, z roku 1858. No a vzhledem k tomu, že bednář tedy jako zjistil tolik věcí, tak dokonce jsem dohledal, přesně řečeno článek mi to napsal, jaké byly tehdy požadavky na půjčování knih. Myslím, že dneska bych to možná dokázal i vrátit. Jedna z podmínek, že to nepůjčil nikomu, kdo byl pod vlivem, což v tom 19. století dává logiku, a teď taková trošku jako bolavější. Půjčovali domácnostem, které měly alespoň 6 členů, kterých se vědělo, že cituji, umějí číst.
1: No, aha, tak na okraj. To je zajímavé. No, já teď přemýšlím nad tím, jestli ten, co jí vrátil, jestli zaplatil ty upomínky za těch 150 let, víš?
0: Ne, nezaplatil a dokonce bylo vyčísleno, kolik by to stálo.
1: No
0: to
1: a
0: jsem
1: kolik?
0: Teda čekal víc. Na naše? Mám to dát na naše?
1: Dej to na naše, no.
0: Přes 400 tisíc. 414. I tehdy to byly takové jakoby bibzy. Mě to vadilo z toho, že jsem měl pocit, že jsem něco udělal. Jakože.
1: Tak to byla hodná knihovna, teda 400 tisíc.
0: Je to slovo upomínka.
1: A budou tu knihu půjčovat dál, nebo si ji nechají jako takový artefakt prostě pro štěstí?
0: Já doufám, že ji poňuňají, že ji dají dokupy a chvilku si ji budou asi opečovávat, až to se pošlou dál a z krbu to někdo vytáhne za dalších 200 let.
1: No a proč by si zazdíval knížku z knihovny? Není tam třeba, já nevím, mapa k pokladu nebo tak. Víš, jako protože, proč bys to udělal? To je takové zvláštní. To úplně napovídá nebo tak nahrává nějakým takovým příběhům a fantazii.
0: Já si čtu ten dlouhý příběh, mimochodem, kdyby něco zdroje novinky.cz. Já si myslím, že to nebyl takový ten klasický romantický krb, jak si představujeme, ale občas, jestli znáš ze starých filmů z horory a podobně, tak jo. To bylo vlastně půlka baráku, jo? Že to prostě někdo jenom někdo přešupnul a za to. No, nezdá se mi, že by tam byl jako skrytý ten.
1: No uvidíme, jestli tenhle příběh bude pokračovat. Každopádně si říkám, jestli bych neměla probrat svoje knížky. Možná někdo z nás taky má ještě nějakou
0: takovou. Jsi byla naposledy v knihovně?
1: Já nechodím do knihovny.
0: Nikdy jsi nebyla ani?
1: No chodila jsem, ale já nemám ráda tlak.
0: Jakože do měsíce musíš vrátit, no, takhle. Jo,
1: já jsem tu knížku nikdy nedočetla, protože mě to prostě vadilo.
0: Já jsem zase občas měl trauma, protože jsem si půjčoval knížky, které už neodpovídaly mému věku. Mimochodem souzněl by s náma náš režisér, který nás teď sleduje ve Finsku, protože já měl opravdu slabost pro Mumínky, knížku Čarodějů v klobouk. A už to bylo někdy po 12 nebo 13 letech věku, kdy už se chodilo do takového středního oddělení.
1: Jo.
0: Tak já jakože jsem si chodil vypůjčovat pro někoho a potom ještě knížku František jde do školy. Mě tak jako nějak bavila a tak jako ve 12, 13 letech je to divné.
1: A máš ji doma za krbem?
0: Ne, nemám. To se nemůže ani, ne?
1: Tak já myslím, že tak jako po 150 letech oni taky asi neměli v evidenci, že jí má ještě někdo vrátit.
0: A potom ještě souborné vydání 4 lístků.
1: Jako já si myslím, že když to máš doma 150 let, tak už se na to zapomene.
0: A vypadám dobře na to, že? Teď spolkla velmi pichlavou poznámku a já ti přeju krásný den.
2: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
8: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Bruzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
9: Přijeďte třeba na víkend.
8: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. Z Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na mojehruska.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Pohodové ráno, ladíte rádio Čas, hity, které milujete. Při pondělku 3. srpna.
1: Dneska je to hodně o vztazích, řešíme to, když vás občas partner nebo partnerka vytočí a většinou po dlouhé době se některé věci opakují. Gesto, věta, otázka, hláška a tak dál. Zasondovali jsme i v ulicích Moravy a Slezska, ale ní schválně zkusit tak v hlavě se sumírovat, kolikrát bys čistě teoreticky byla vytočená ty.
0: Dobře.
1: Jo? Takže, jak to máte vy?
2: Nejčastěji otázkou, co bude k jídlu.
3: Já nemám partnera, takže mě to nehrozí.
4: Já partnera nemám, takže mě nikdo nevytáčí do běla. To jsem velice ráda. A když tak mám partnera na dálku a to funguje úžasně.
5: Proč nepovysával?
6: Udělám to potom nebo udělám to zítra.
7: Když mění moji výchovu. Já ho vychovám určitým způsobem, on ho chce vychovat jinak.
8: Prakticky o všecky.
9: Výchova dětí.
10: Nevím. Děti asi.
11: Většinou o rodině, no.
2: O drbech.
12: Myslím si, že to je asi o výchově dětí.
1: Spousta témat, ale jedno se tam opakovalo hodně často, no.
0: Ta výchova těch dětí,
1: přesně,
0: že?
1: Přesně tak, no.
0: Ale to je pravda, to je jako hodně, hodně třaskavé téma ve vztazích.
1: Jedna strana, taková ta, která se to snaží dát tomu ty hranice, přísnější řád, a druhá, tak jim to dovol, nebo
0: no.
1: Táti, ona mi nechce dovolit, tak ji pust a podobně.
0: Jo, přesně, no. No, přesně, no.
1: No, poznala ses v něčem, jako ne jako, že bys to byla ty, ale jako, že by ti dokázalo něco cinknout?
0: Asi, já nevím, v tomhle to, co zaznělo v anketě, asi moc ne.
1: U vás doma si neumím představit, že by jako tvůj Marťa přišel domů a co bude k jídlu.
0: No to ne, no. No,
1: když tak to připraví, že jo?
0: No.
1: A vy se dokonce shodnete,
0: vlastně pravda,
1: vy se shodnete
0: no.
1: I na tom jídle, že?
0: Jo, jo, my vaříme spolu, rádi.
1: Aha.
0: A hlavně u nás není ten tlak na to, jakože, a to, ten tlak vlastně mám jenom já na sebe.
1: Uh-huh.
0: Že si říkám, že bych měla uvařit, nebo že bych měla a tak, ale třeba někdy jsem unavená, nebo mám toho hodně.
1: A nikdo to neřeší.
0: A nikdo to neřeší, no, a to je úplně skvělý.
1: Tak to je dárek s velkým D.
0: Ale já potom uchodím a říkám, že jsem promiň, já jsem neuvařila. A pak
1: jo, tam
0: říkám,
1: je takový
0: Maria.
1: Pocit, jako, že ano, něco člověk nemá očkrtnout. No.
0: No to je z té rodiny, protože dřív to bylo tak, že jo, třeba moje babička, tak prostě říkala, že chlap musí mít navaříno a bylo to úplně, že jo, bylo to rozdělené, takže žena se stará o domácnost a muž má mít navaříno. No.
1: No, tak jo, to už je zase debata na jindy, v každém případě jako je to život sám. Děkujeme za to, že jste s námi, nejenom Facebook, ale taky WhatsApp číslo
0: 7766 12 800.
1: A za chvíli, hurá za kulturou.
13: Dobré ráno, Moravo.

0: Taneční parket Rádia Čas je v pondělí ráno veselý, takže 3. srpnový den v kalendáři Miloška. Vám hezký svátek, aby stále s Lenčou a Radimem.
1: No a podíváme se do kina, tedy předběžně do kina, protože se natáčí nový film s Jitkou Čvenčarovou a Lindou Rybovou v hlavních rolích. Mm-hmm. A my známe takové ty americké filmy, a kdy si vymění matka s dcerou těla a podobně.
0: Pátek 13. nebo něco podobného, protože pátek 13. je horor, ale mělo to podobný název. Ano, Jamie Lee Curtis.
1: Ano, Jamie Lee Curtis a spol. A tentokrát dokonce vznikla i nová verze po letech, velmi taky úspěšná. No a teď nás to čeká v českých lůzích a hájích. Tuhle novou komedii natáčí režisér Rudolf Havlík, který je podepsán taky třeba pod pohádkami pro Emu, anebo pod Bábovkami. A bude to trošku jinak. Bude to o dvou 17-letých dívkách, které si neustále stěžují, že už by chtěly být dospělé a že mají velmi nudné rodiče. No a jednou do nich udeří blesk a oni se stanou těmi maminkami, na tak, které tak skuhrají.
0: A teď mi řekni, protože najednou mi to začalo jako cinkat, když to říkáš, točí se to?
1: Točí
0: protože
1: se to,
0: já
1: no.
0: Možná, že jsem viděl trailer už.
1: Fakt, ale premiéru tady ještě jsem nedohledala právě.
0: Tak jsem... Buď teda, aha, nebo možná jsem viděl dokument o tom, jako že už někde pobíhají a o čem to bude, ale teď úplně jste začala říkat, tak jako...
1: Ne, až příští rok by to mělo mít premiéru.
0: Jo, takže ani trailer není venku, jo? A jméno máme?
1: Po čem holky touží se to jméno.
0: Aha, tak možná jsem viděl nějakou takovou tu reportáž, jako občas jako začínáme natáčet, jo?
1: No, protože zatím tenhle název, ale teda musím říct, že to je po čem ženy touží, po čem muži touží, že?
0: Jo, a mimochodem prý je to nějaké dokonce už pokračování, po čem kluci touží, to jsem ani nevěděl, že bylo.
1: Tak je Po čem holky touží a trailer teda ještě není.
0: Tak jsem
1: ale možná je pár záběrů, protože ta zpráva v podstatě vyběhla teď.
0: Aha,
1: i s nějakými fotoshooty a ty fotky ale jsou pořád jenom z jedné scény, takže evidentně to vypadá, že zatím jsme tak nějak na začátku.
0: Ty by se zvrátila zpátky do těch 17?
1: No, já nevím.
0: Nebo takhle, tam je to důležitá věc s tím, co víš teď.
1: S tím, co vím, teď bych se vrátila do 25 a udělala bych spoustu věcí jinak.
0: Přesně tak.
1: 25. 25 za mě nejlepší věk.
0: Tam se to tak někdy jakoby zvrtlo.
1: A tam se to zvrtlo. A tam jako kdyby mě někdo teďka dal stroj času, tak tam bych udělala úplně hodně věcí jinak.
0: A zařídila bys to potom v rámci jakoby domu u jezera a podobně? Znáš film, že jo, slavný? Keanu Reeves a Sandra Bullock, jakože by ses potom s tím Marťou stejně potkala?
1: No tak to určitě.
0: Jo, to byla těžká logistika, by se nadřila. Jako,
1: to já bych ho určitě chtěla potkat.
0: Aha.
1: To jo, to já myslím, že bychom se potkali, ale...
0: A to je vědět, to je dobré vědět, jakože už bys věděl, vlastně ne. Proboha, já teď odkazuju na váš baráček, jo, tak to by zase jako bydla Linde, ale
1: no
0: našla
1: ne, no
0: bys
1: tak to bych, to je další věc, kterou bych zmínila, že jo.
0: Jo, takhle, dobře.
1: Tuto tak jsme chybu zase... bych nikdy neudělala.
0: Ano, ale... otevřeli jsme Pandořinu schránku.
1: Ale ne, ale už i s tím, co bych věděla, tak bych jednala jinak.
0: To si rozumíme. No. Takže máte to vlastně s takovým tím filozofickým poselstvím, takový odkaz, na co se těšit v příštím roce?
1: Když jsme u té filozofie, jenom, tak mně se vždycky líbí, já s tím prostě nesouhlasím, jo, ale líbí se mi, jak vždycky lidi říkají, ne, kdyby se nestalo to, co se stalo, tak bych nebyl tím, kým jsem. A já, přátelé, si to nemyslím. Já si myslím, že prostě, že je to jenom taková jako... Nevím, no.
0: No, spousta věcí by mohla být jinak.
1: Že jo?
0: Jako,
1: no.
0: Otázku je, jako jestli by zase ty zkoušky nepřišly z jiné strany, to asi jo, ale jako možná bych si dal aspoň šanci to vyzkoušet. No.
1: Já taky, bych to chtěla zkusit.
0: Tak jo, no. Tak je to takové až trošku bolavé, že jsme to vůbec otevřeli, ale tak jo, se laví, no.
1: Třeba by o nás mohli taky natočit film potom do budoucna.
0: Jako věř mi, že by stál za to. Věř mi, že by stál za to. Ještě musíme doladit název, ale vlastně Blue Fanful. Pokud chcete vědět, o čem to mluvíme, doporučuji v záznamu i televizi Relax. Dobrý den.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
7: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
8: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
9: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro jak bys byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
8: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
9: Takhle záleží po kom. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
7: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Jeden hit za druhém.
1: Za druhém.
0: Jeden hit za druhém.
2: Ale to je ještě dobrý, už jsme už měli i Holenu Vondráčkovou.
1: Ale víš, co mi tak napadlo? Ahoj, ahoj, já jsem Aleš.
2: Čau, Ali.
1: Těší mě.
0: Ahoj, Ali.
1: Ale víš, co mi tak napadlo, kdybychom si tady všichni zatancovali ten hříšní tanec a ty bys šla do té zvedočky, jak to teďka hrálo.
2: A kdo by mě zvednul,
1: no,
2: prosím
1: my dva s Ráďou. No.
0: Tak to je poprvé, co Aleš přišel opitý do práce. Po tolika letech v každém...
1: Ty jsi úžasný a ty tvoje glosy.
2: Já jsem si jenom představoval tu situaci,
1: jak mě tady jako...
2: Ne, jak mě tady Aleš a Ráďa zvedají, se snaží zvednout.
0: Víš, co by nám šlo? Takové to ten její první taneční pokus, když byli v tom sousedním městě, takže místo té zvedačky...
2: Jo, ano. To by šlo.
0: A potom ještě bych ukradl ty peněženky, ale to už je něco jiného.
1: Ale hele, ty bys dokázal skočit z toho pódia na ta kolena jak Patrick Swayze?
0: Ne, já bych dokázal skočit na Swayzeho. Ale to už je zase jiný příběh. Ježiši Kriste.
1: Jsme se odbourali.
0: Tak mládež se nám vysměje.
2: Ale že tě napadne na toho Swayzeho, ale já jsem si představila, jak Ráďa skáče na ty kolena.
0: Ne, Ráďa občas už z kleku se nedostane nahoru. Jo,
2: představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne.
0: Jako občas, víš co, teď párkrát, jak jedu vlakem, no. 3,5 hodiny.
2: No.
0: Po stravě málem nevystoupím, jo?
2: Ale to bychom museli přejmenovat, to by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
0: Tak hříšný kloup zní taky dobře. V každém případě.
1: A nebo na kolena.
2: Křuplý kloup.
0: Ale jenom ze života krátce, máte krásný vztah, o své paní hezky mluvíš, ale přece jenom je nějaká hláška nebo gesto, nebo na nějaká otázka, která tě dokáže vytočit, případně ona reaguje v něčem takhle na tebe? Co můžeš říct?
1: Takhle, jako jestli mě něco dokáže vytočit, já to trošku obratím, tak je lež, jo. Já nemám rád lži, prostě když mi, buď na rovinu, anebo nic, jo, tak. Ale prostě ne lži, jo, já to jsem vždycky úplně alergický, úplně jsem vytočený, ani milosrdné, jo, takže takhle, no.
2: To lež, máme stejně, no. To mě to taky vytáčí, no, dobře. Ale úplně do ruda.
0: Tak se nás na něco zeptej.
1: Zatančil by si se mnou hříšný tanec?
0: Jo, to asi jo.
2: To asi jo.
0: To byl slabý čaj.
2: To byla taková milosrdná.
0: Ale můžeme si zahrát na pravdu, až budeme mít v říjnu, že jo? Říkám jo. To v říjnu, moderátorský maraton. Tam bude spousta času na takové fuzovkách blbiny. Takže...
2: Ale já si nejsem jistá, jestli tam bude spousta času, protože
1: na zvedačku.
2: Tak na to nikdy není dobrý čas.
0: Ale zase to není dobré, jako dělat moderátorský maraton po té, co si řekneme pravdu všichni.
2: Právě. Ale já se těším, protože tam nebude tolik času, jelikož Ráďa nám chystá se říct historku o papouškovi.
0: Je takhle.
1: Ale víš co, když jsme u té pravdy a já jsem to říkal teďka, jo, a Ráďa, když já se třeba na něco zeptám a on by měl říct pravdu, tak on mlčí. On neřekne, jo. Je to, jako, jak jsem říkal já, jakože neříkej, když nechceš říct pravdu a on to umí.
2: No já vím, ale teďka jako ti vlastně nesmí lhát, ale zeptej se Ráďa na papouška.
0: To byla výzva, ale když se zeptal za to, co by si se mnou hříšný tanec, bohužel to nevyužil.
1: Dobře, tak příště, na tom maratonu, jo.
0: Papoušek možná v říjnu, ale krásnou směnu máš pro nás. Děkuju. I další slovo v rámci Megaléta.
1: Určitě.
0: Těšíme se.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Komplikace jsou v Ostravě na Rudné ulici, začala její oprava, v obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu, ve směru na Opavu neodbočíme. Pozor si musíme teď dávat taky na Uhersko-Hradišťsku v obci Zlechov, na hlavním tahu Buchlovice, Staré město u Uherského Hradiště, tady bourala dvě osobní auta. S komplikacemi musíme počítat taky na Brněnsku u obce Loděnice na výjezdu na Moravský Krumlov, i tady se srazily dva osobáky a problémy jsou i na Přerovsku, na hlavním tahu na Olomouc. U obce Kokory ve směru na Velký Týnec stojí odstavený autobus.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Česko má nedostatek euroklíčů. Ostravský dopravní podnik koupí 70 elektroklíčů.

0: Plusu. Fotbalisté Olomouce remizovali s Mladou Boleslaví. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Radia Čas přeje Honza Gavelčík. Bezbariérových toalet na Euroklíč je čím dál víc. Mnoho lidí s postižením má ale teď problém se ke klíčům vůbec dostat. Síť se sice dál rozšiřuje, distribuce novým žadatelům se ovšem do října zastavila. Můžou za to průtahy s vypsáním dotačního titulu.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravský dopravní podnik chystá rekordní nákup. Podepsal smlouvu na pořízení celkem 70 elektrobusů. Současně se chystá výstavba nového dobíjecího zařízení. Pro společnost jde o jeden z největších nákupů v historii. Radnice v Kroměříži vyhlásila boj proti hlodavcům. Ve městě se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejných prostranství. Pokračuje mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
2: Jedná se o pravidelné preventivní opatření proti tomu, aby přemnožení hlodavci nespůsobili škody na zdraví a majetku obyvatel města. Práce jsou plánovány na období zhruba od poloviny října do poloviny listopadu. Město bude veřejnost informovat o stanovení termínu, kdy bude deratizace probíhat. A stejně jako každý rok, poté bude žádat občany o spolupráci při vyhledávání míst s výskytem hodavců.
1: Rádio Čas Sport.
0: Fotbalisté Olomouce ve druhém kole první ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. Hosté v zápase dvakrát vedli zásluhou Solomona Johna a střídajícího Martina Schuberta. Za Hanáky srovnali David Tkáč a v 87. minutě Václav Sejk. Dnešek bude u nás na Moravě a ve Slezsku jasný až skoro jasný a dál se bude oteplovat. Nejvyšší teploty dneska vystoupí na 32 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 9. hodině pokračuje pondělní, teď už dopoledne, na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.

0: No přátelé, řeknu vám, letí to prázdniny v druhé půlce, ale na startovní čáře start týdne, to slibuje více povinností. Ono, co si budeme, v pondělí často nevíme, co dělat dříve, takže ať se daří. A propo, já jsem se dneska ráno, byl jsem ještě nakupovat, byl jsem v obchodě a potkal jsem tam kamaráda, a tak jsme se jenom narychlo pozdravili a on říkal, pokecáme příště, dneska mám fofry a víte co, já to říkám je proto, že ta poslední slova zněla, ty vole, ať už je pátek. A já jsem si hnedka vzpomněl na Marka Stracena a na jeho hymnu na pondělí, takže tu teď posílám. Od Aleše Šklovala, ať se daří a do pátku to z hity, rády a čas, které milujete, a tak ať nám to s nimi krásně společně utíká. Marku, pojď.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas je s vámi, také Aleš a samozřejmě dneska také téma, tak my se dneska ptáme a společně řešíme, kterou větu nebo otázku, když položí váš partner, tak vás prostě totálně vytočí. Tak já už jsem zabrousil na náš WhatsApp, tady můžete klidně hlasovkou 776 12 800, třeba Zdenka píše, totálně mi vytáčí, když si vezme něco ze skřínky, třeba v kuchyni, a už to nedá zpět. Nechá to položené na té skřínce. Však ono už se to nějak schová a je to cokoliv, ať už to je v kuchyni, v obýváku a tak dál a tak dál. Mějte se fajn, prýma den. Zdeňko, moc děkujeme, já bych tomu dodal, že asi my dva bychom spolu nemohli být, protože já když hodím doprostřed obýváku ponožky, třeba dneska, když přijdu z práce, tak tam ty ponožky budou ležet ještě za 14 dnů. Moje žena nehne brvou. Tak to máme doma. Krásný den, jo, to, kdo je s námi, Jana, jo, krásný den. Má nejdražší polovička, mě umí vytočit tím, když řekne to nechápu. Syn už dlouho mě vytáčí tím, já to udělám, ale nic se neděje. Přesto mám své chlapce hodně ráda. Tak moc děkujeme. A protože já tady mám ve studiu návštěvu, no návštěvu, je to naše budoucí kolegyně, možná s jejím hlasem se budeme setkávat na našem bratříčkovském rádiu Čas Rok a jmenuje se Betty. Ahoj.
1: Zdravím, zdravím.
0: Tak ahoj Betty. Co to, mě nedá, abych se nezeptal, co je to u vás, jo? Co řešíte, v čem je problém, jako za co by se zabíjela?
1: Já nemám ráda, když se mě třeba zeptá, jsi na mě naštvaná, a já řeknu, ne, nejsem, prostě jenom teďka nemám náladu se bavit. A on pokračuje, no tak až se přestaneš na mě zlobit, tak za mnou přijď. To je, kdyby mě vůbec neposlouchal.
0: Jo, takhle, víš co, já vím, že ty děláš divadlo, tvůj protějšek dělá taky divadlo.
1: Jo.
0: Taky divadlo. Protože lidi, kteří dělají divadlo a kteří dělají tuhletu práci a přijdou domů, tak nechtějí mluvit, že jsou vymluvení. A tohle znám, tak byste se měli chápat, ne? Zase na druhé straně.
1: Jo, ale asi z nějakých mých reakcí usuzuje, že mu netýkám pravdu.
0: Jasně, rozumím. Dobře, takže pište, kterou větou nebo otázkou váš dokáže váš partner, partnerka vytočit do běla. Já budu hrát a hrajeme hity, které milujete.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
4: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas, ano, skvělé akce, na které se s námi podíváte také dneska. Vstupenky na báječné hudební zážitky. Ve finále hrajeme o dva lístky na Helenu Vondráčkovou a jmenuje se ta akce Helena Forever. Pojďme si připomenout. No, tahle tam písnička tam určitě zazní, je to ikona české pop music. Bude zpívat v olomouckém kině Metropol 28. listopadu, ale teď ta cesta do finále, která vede přes naší tajnou větu, větu Megaléta. Tak pokud jste poslouchali Rádio Čas ráno, tak už víte a já ho rád připomenu to slovo, to první slovo je dnes. Jo, já mám teď pro vás druhé slovo. To slovo druhé do naší věty je vyhraju. Takže spojíme dnes vyhraju. Jinak platí, že třetí slovo po 12. hodině a potom odpoledne čtvrté slovo a samozřejmě finále. Takže držím palcem a teď zase zpátky za muzikou. Hrajeme hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne se podle předpovědi můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až skoro jasná. A taky dneska bude pořádný hit. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 32 do 35 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět

0: Každá skvělá prázdninová akce se počítá a tak tohle určitě potěší, tohle si užijete. Skalka Ostrava a odpoledne plné muziky, zábavy a zážitků s Radi s rádiem Čas. Tak už 8.8.2026 moderátorem akce bude náš kolega Martin Pavík. K tomu soutěže muzika promo tým Rádia Čas. No a bavit se můžete už od 13. hodiny a akce potrvá do 16 hodin. Takže já samozřejmě popřeju skvělé letní zážitky a teď bude platit Rádio Čas a hity, které milujete.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám solarmont.cz.
7: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
8: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Letí to, ale sejte, které milujete, může být, já řeknu, i pondělí, třeba pátkem. Tak za chviličku připomenu ranní víš, nevíš, naše ranní partu. Naše téma, čím vás vytočí váš protějšek, tak i na to za chviličku mrkneme. No a teď už jdeme na aktuální zprávy s Honzou Gavelčíkem. Bude 10 hodin. Od Aleše Škobala tady ze studia Rádia Čas. Hezký den.
1: Nehoda se řeší v Rožnově pod Radoštěm v ulici Meziříčské. Boural tady autobus s osobním autem. Zdržíme se taky na Brněnsku u obce Radostice na ulici Hlavní. Tady nákladák narazil do dopravní značky. Stále jsou problémy taky na Uhersko-Hradišku v obci Zlechov na trase Buchlovice, Staré město u Uherského Hradiště. Srazila se tu dvě osobní auta a pozor si musíme dávat taky u Přerova na hlavním tahu na Olomouc. U obce Kokory ve směru na Velký Týnec tady stojí odstavený autobus.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Tropické počasí skončí ve čtvrtek. Brno bude mít nové komunitní centrum. Začíná turnaj hokejových osmnáctek. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Tropické počasí už brzy skončí. Z kraje tohoto týdne nás opět čeká pořádné vedro. Teploty mají šplhat až ke 40. Meteorologové ale v nové předpovědi podle televize LTV Plus už od čtvrtka počítají s citelným ochlazením.
2: Morava aktuálně.
1: Karviná zveřejnila informace o koupi pozemků v lokalitě RD nad Vagónkou. Do budoucna má rozšířit nabídku bydlení a podpořit další rozvoj města. Více nám řekla mluvčí radnice Monika Danková.
3: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci, pravidla licitace, potřebné dokumenty i kontaktní formulář pro případné dotazy. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
1: Zájemci už teď můžou podávat přihlášky k licitacím, nejpozději ale do 13. srpna. Obyvatelé brněnské kamenné kolonie získají místo pro setkávání a pořádání akcí. V bývalém kulturním domě vznikne komunitní centrum. Stavební úpravy budovy začaly z kraje letních prázdnin.
2: Rádio Čas, sport.
1: Zápasem proti Američanům vstoupí dnes hokejová osmnáctka do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají taky s Německem a Finskem. Dnešní duel začíná v 9 hodin večer. Odpoledne bude podle meteorologů jasné až skoro jasné a nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat od 32 do 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 10. hodině pokračuje pondělní dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Já nevím, no. Tak šel bys do takové soutěže, že bys pil ze záchodové mísy a potom bys na ní seděl několik hodin.
5: Tak jako zas tak vážně bych to nebrala, ale asi bych si tam nesedla.
6: 10 milionů?
4: Korun? Aha. Že bychom si poseděli?
6: Každý pět?
4: Tak to ne.
6: Ty piješ a já sedím?
5: Doufáme, že vám sedne i dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Start týdne, ano, někdo po víkendu se rozjíždí hůř, vaří už další kafe, někdo přemýšlí, co udělat dříve, že máme toho přehršel, ale všichni máme cíl to krásně zvládnout. A třeba s rádiem Čas to dneska půjde líp, takže pokud můžete, klidně volume doprava. Za chviličku k našemu téma a přidám i tip na pořádný prázdninový zážitek. S vámi Aleš Šklobal, váš pondělní parťák, a jsou s vámi také hity, které milujete, tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas.

0: Rádio Čas je s vámi to pondělí, ať to pondělí z hity, které milujete, utíká. Já se koukám za okna, zase se nám tady rodí fantastický letní den. No, říkám fantastický, ale opět dneska nezapomínejme a vůbec celý týden, protože budou tropy na pitný režim a aspoň 2 nebo 2,5 litry vody, protože vždycky bolí hlava a tak dále. I v té práci je to horší, za volantem a tak dále, a tak dále. Takže na to mysleme. Já teď zase jsem, a pro změnu ne na WhatsAppu Rádia Čas, ale na Facebooku Rádia Čas, a jsou tady další příspěvky od vás a ta otázka dne zní, jo, čím vás, nebo jako otázka od vás, vaše partnerky, partnera vás dokáže vytočit, rozhodit a tak dál a tak dál. Tak je to tady tak spíše telegraficky, třeba Pavla píše, no pár by jich bylo, nebo Jarda, dal bych ti to vysvětlil. Ne, dovol, abych ti to vysvětlil. Tak, Renáta, jo, jestli čtu dobře, Renáta, tak u mě vede, co budeš vařit, jo, nebo Maruška, wow. Tak klidně se zkuste rozepsat, když přidáte nebo přihodíte nějakou hlasovku na WhatsApp Rádia Čas, tak budu rád a samozřejmě přehraju. Zůstaňte s námi, já mám pro vás hity, které milujete. Jak jsem slíbil, pozvu na akci, která bude stát za to a budou to obrovské prázdninové zážitky. Tak zůstaňte s námi.
1: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
2: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beachvolejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
1: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň 2 libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
4: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na

0: Rádio Čas všude s vámi, je čas trošku potrápit mozkové buňky. Já mám pro vás reprízu kvízu Víš, nevíš toho ranního. Ať už jste doma, v práci anebo v autě, tak se klidně zapojte a schválně vyhrajete nad tím typováním anebo nad tím, ano, mám pravdu, tedy odpověděl jsem správně. Tak mý kolegové, Radim, Lenka a dneska i Honza, já věřím, že ve formě, tak je zkuste porazit. Pojďte se zapojit.
1: No.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
2: Víš, nevíš.
4: V roce 1778 bylo otevřeno v Miláně legendární divadlo, slavný operní dům, který se jmenuje...
1: La Strada.
5: La Scala.
1: La Scala.
4: Takže?
1: Počkej, no, já nevím, La Strada, to je spíš asi jídlo, že?
4: No, tak se jenom se domluvte.
5: Já bych řekla La Scala.
4: Je to tak, přesně. Přizaďte mi slavné italské kousky k jejím autorům, jo?
5: Rádio opery ne.
4: Tak to bude rychlé. Tosca, případně Madame Butterfly, to je jeden člověk.
5: Puccini?
4: Pomáhám. Ten jde z kola ven. No. Lazebník sevilský. Zkus zrýmovat jenom.
5: Kukíny.
4: No, že skoro.
1: A nebo Guccini.
4: Rosíny a toho dalšího, toho byste asi měli Rosíny. Vědět. Tam se nerýmuje. Aida, případně Nabucco.
5: Oh, to dostanu bídu.
4: Partner má pro ně slabost?
5: Ne, ale tak viděla jsem je.
4: A zní to tak, jakože úderně.
1: Giuseppe? Giuseppe Verdi. No.
4: Výborně, děcka. Teď si připomeneme slavný film Limonádový Joe, kde slavný bojovník proti alkoholismu zpíval samozřejmě... Z různých možných důvodů hlasem Karla Gotta, nicméně samotný představitel Limonádového Joea mě zajímá. Třeba, že, připomínám, to je profesionální herec, ale taky třeba operetní zpěvák, ale využili Karla Gotta, takže jeho jméno.
5: No a já si to nepamatuju, ale vidím ho před sebou.
1: Já ho nevidím před sebou.
5: Já jo, tak takový kulatý obličej, já vím, ale nevím, jméno nevím.
1: Počkej, Pěknický se má to typ, jo, když byl kulatý obličej.
5: No asi, takže nápověda, prosím.
4: Vstávej, semínko, olala,
5: bude z tebe fiala. Nevím, jméno nevím.
1: Tak počkej, tak nápověda nám ještě.
5: Fiala.
1: A jo.
4: Karel Fiala, přesně tak.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Odpoledne se podle předpovědi můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až skoro jasná. A taky dneska bude pořádný hit. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 32 do 35 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Jsou tedy prázdniny a léto a člověk, co se budeme, a hlavně s dětma, loví ty prázdninové zážitky, tak jeden tip bych tady měl. Už ve čtvrtek se stane Praha dalším městem, ve kterém se zabydlí Harry Potter a jeho svět. Na Letňanském výstavišti tady 6. srpna se otevře velká výstava společnosti Warner Bros. No a z hlediska exponátu jde o největší výstavu na toto téma, která putuje po světě. Obsahuje samozřejmě hlavně předměty z natáčení a je tady i přidaná inscenace, jmenuje se Harry Potter a prokleté dítě, která získala prestižní americkou cenu Tony. Takže i to tady uvidíte, nebo se můžete na to podívat. Nevím, jestli to bude ve filmové podobě, ale pravděpodobně ano. Než se výstava dostala do Česka, tak si ji prohlédli 4 miliony lidí ve 12 zemích světa. A Harry Potter u nás bude tato výstava až do 21. března, takže pokud nestíháte a máte čas více v zimě, tak to ještě uvidíte. No, chtěl bych vidět, protože se synem se musel možná každý díl absolvovat minimálně 7krát, tak mě to zajímá. Přiznám se, že když vykládala žena, že v Londýně, když byla teda v Londýně na stáži, tak že byli na téhleté, ne výstavě, ale byli v muzeu Harryho Pottera a že to stojí za to. Tak možná tip. Tak třeba v rámci Megaléta si zahrajete o vstupenky na tuhletu akci na čarodějnou partu z Bradavic. Ostatně tady je.
1: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley. A já Harry Potter. Granger a Hermiona. A ty jsi... Ron Weasley. Těší mě.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
8: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
9: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: dneska nám to společně fantasticky utíká, tak pomaličko je tady 11. hodina. Po 11. a to víte hodně dobře, hrajeme obědovku Rádia Čas. Takže opět budu volat do vybrané zaregistrované firmy a budu servírovat pizzu rovnou na váš firemní stůl. Takže i na to si počkejte, teď jdeme na aktuální zprávy s Honzou Gabelčíkem a koukám na hodiny a za 6 minut je tady 11. Zůstaňte s námi s časem.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 směr Mořice Topolany. Probíhají tady odklízecí práce, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní v Uherském Hradišti v obci Zlechov. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut.

0: třikrát tolik elektromobilů, než jich po tuzemských cestách teď jezdí. Stanice za miliardy z evropských dotací tak aktuálně navštěvuje pouze hrstka zákazníků.
1: Morava aktuálně.
0: Hasiči ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku. Bojovali s ním od čtvrtka. Během zásahu se na místě vystřídalo více než 70 jednotek. Kvůli požáru byl vyhlášen 3 ze 4 stupňů požárního poplachu. Olomoucký kraj podpoří sportovní akce napříč regionem. Více než 16 milionů korun půjde na bezmála 250 sportovních událostí. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Sportovní akce přinášejí do města a obcí v kraji život, motivují děti i dospělé k pohybu a zároveň pomáhají budovat komunitní vazby. Proto se kraj rozhodl původní částku navýšit a podpořit více kvalitních projektů. Jsme rádi, že mezi těmito akcemi jsou jak prestižní mezinárodní soutěže, tak menší regionální události, které mají pro místní obyvatele často stejně velký význam.
1: Rádio Čas Sport.
0: Hokejisté Třince pokračují v přípravě na ledě. Finalista posledního extraligového ročníku je v kompletním složení. Nechybí ani obě letní posily Filip Pirochta a Daniel Voženílek. Trenér ocelářů Boris Žabka potvrdil, že káder je už uzavřený. Odpoledne bude u nás na Moravě a ve Slezsku jasné až skoro jasné a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 32 po 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 11. hodině pokračuje pondělní dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Já nevím, no. Tak šel bys do takové soutěže, že bys pil ze záchodové mísy a potom bys na ní seděl několik hodin.
4: Tak jako zas tak vážně bych to nebrala, ale asi bych si tam nesedla.
5: 10 milionů?
3: Korun? Aha. Že bychom si poseděli.
5: Každý 5?
3: Tak to ne.
5: Ty piješ a já sedím.
4: Doufáme, že vám sedne i dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9. Rádi.

Letní a také prázdninové rádio čas je s vámi, ano, nejen start pracovního týdne s pondělkem, ale třeba dneska start pro někoho z vás z dovolené. Lehce závidím. Takže dovolená, alespoň u mě to platím, když vyjedeme, tak kalhoty a trička jsou nějak jakože se srazí. Já neříkám menší, ale prostě nějak se srazí a se potom vyprání a tak ta dovolená přihrává kilo, dvě kila navíc. Mám to vyzkoušeno, byli jsme před asi 14 dny, kilo a půl to jistí. Tak ale proč to říkám? Za chviličku s Evou Rigler, vězte s rozumem více právě na ta kila z dovolené. Jak si je jako suvenýr nedovést? Od Aleše Šklobala dobře vyladěné pondělí z hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vámi. Já jsem slíbil před malou chviličkou, že se mrkneme na kila, která si vozíme z dovolené domů. My máme na rádiu čas pravidelný pořad, jestli s rozumem, a naším odborníkem je samozřejmě Eva Rikler, která tomu to rozumí a vždycky ráda poradí. Takže Evi, jak právě na ta kila z dovolené, abychom si je nedovezli, jak na to?
1: Dovolená. Téma, které v letních měsících rezonuje více než kdy jindy. A my bychom si ji měli opravdu dopřát a užít. Nejenom v létě. Ona je totiž zdraví prospěšná. A to fakt doslova. Z nedávného výzkumu amerických vědců totiž vyplynulo, že volno a dovolená prospívá našemu srdci a zabraňuje kardiovaskulárním onemocněním, která za předpokladu, že se na dovolené nebudeme příliš stresovat. Třeba kvůli hlučným sousedům, malému pokoji, nebo že na nás nezbylo lehátko u bazénu. No a jedna starší finská studie zase ukázala, že dovolená je pro lidské zdraví stejně důležitá jako pravidelný pohyb a konzumace ovoce a zeleniny. A mimo jiné, právě na dovolené si můžeme dopřát místní ovoce a zeleninu v té nejčerstvější a nejlahodnější podobě. Takže ty blahodárné efekty se nakonec ještě sčítají.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Na snídani tento pátek dorazí primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfúzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci.
4: Hity, které milujete.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do Ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
5: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
6: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
5: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
6: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
5: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
7: KP Revital Ostrava.
6: Vaše práce,
5: vaše stopa.
6: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
3: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
8: Shine bright like a diamond.

0: Já u muziky jak na chviličku zůstanu, protože mám pro vás jeden hudební tip, je to tip na dnešní večer a je to tip na Music Box Rádia Čas, tedy naši hudební speciálku. Čeká nás dneska večer společně hudební bitva, ne ledajaká, pop versus rock, tedy souboj světových megahvězd, 12 osobností, které určily, co zní v rádích, streamovacích službách i na stadionech, kdo ovládá svět hudby, kdo dobil dekádu a tak dál. Tak určitě to bude zajímavé hudebně. Zůstaňte s námi i po 18. hodině, kdy tento pořad startuje. Těším se na vás. Tak a muzika ještě jednou, to jsou hity, které milujete a mám tady ještě jeden skvělý tip pro vás.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Každá skvělá prázdninová akce se počítá a tak tohle si určitě užijete. Skalka Ostrava a odpoledne plné muziky, zábavy a zážitků s Rádiem Čas. Tak už 8.8. to je tuto sobotu s moderátorem Rádia Čas, to bude náš kolega Martin Fabík. K tomu soutěže muzika promotým Rádia Čas, no a bavit se můžete od 13. do 16. hodiny. Takže skvělé letní zážitky a teď už bude platit Rádio Čas a hity, které milujete, zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne se podle předpovědi můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až skoro jasná. A taky dneska bude pořádný hit. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 32 do 35 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Italia čas.
1: No, jestli jste od pondělí čekali jenom maily, porady a tak dále, tak já mám dobrou zprávu. Dneska se servíruje pizza. Tak si udělejte chviličku na obědovku s Rádiem Čas a nezapomeňte, kalorie z pondělní pizzy se nepočítají. Alespoň dnes, jo, to platí. Tak samozřejmě telefonní číslo vybraná firma a já dovolat na druhé straně by dneska měl být Dalibor. Takže já věřím, že to klapne a jdeme na to. 7, 3, 7, 7, 8 a ještě 100. Tak. Ale jo, takže já na první dobrou, teď ještě, aby to bylo zrcadlově na druhé straně.
2: Prosím.
1: Dalibore, já vás zdravím, Rádio Čas, Aleš Šklubal, obědovka, neseme obědy.
2: Výborně, už mám hlad.
1: Mat? Jo, na to jsem se zrovna chtěl zeptat. Dalibore, samozřejmě ano, máte hlad, my rádi pizzu na váš firemní stůl pošleme, ale každopádně mi bude zajímat, nebo chcete-li důkaz, že ladíte Rádio Čas, tak
2: No tak ladím od rána a dneska jsem s ním probírala otázka téma, co nás dokáže vytočit nějaká věta. Poznámka od partnera.
1: Od partnera.
2: A podobně.
1: Vy jste stoprocentně úžasný. Dalibore, už teď bych vám to uznal, ale já se musím zeptat, co je to u vás?
2: U nás? No. Když mi manželka pro něco pošle, já jí řeknu, že to tam není a ona se musí jít znova na to podívat, jestli jí opravdu, jestli to tam je nebo není.
1: Jo, a je to tam většinou nebo není?
2: Není. Většinou mám pravdu, já.
1: Jo, jasně, chlapi mají vždycky pravdu, že jo. Nebo to platí naopak u vás, že žena má vždycky pravdu a je klid?
2: Asi ta žena má pravdu.
1: Jo, děláme kompromisy a rádi. Dobře, takže Dalibore, já přeju dobrou chuť. Kolik vás je na pracovišti?
2: 3.
1: Takže posíláme pizzy, bude jich trošku více, ale každopádně já věřím, že se mě podělíte. Posílám poukaz na vaši mailovou adresu. Mějte se moc krásně, dobrou chuť a děkujeme za přízeň. Nashledanou.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ani jsem nestačil vypít kafe, mám ho ještě stále na stole, už je tady Majky, ahoj.
1: Krásné poledne,
0: ahoj. To jsou mé 3 hodiny pryč, to není možné, to tady utíká.
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Hele, teď jsem zvědavý, jo, jestli to půjde od plic a jestli to půjde popravdě. Čím tě vytočí tvoje partnerka jako nějakou otázku?
1: No, aby řekl úplnou pravdu, ono to bude znít, že to není pravda, ale je to pravda. No. Já jsem teda ve vztahu docela krátce a já jsem zatím na nic nepřišel, jo, takže se mě zeptej třeba za rok a já ti na to odpovím, ale zatím fakt nevím, zatím se nestala situace, kdybych se vytočil, ale věřím, že určitě dřív nebo později něco přijde.
0: Hele, já mám na to recept, jo, teďka sundej ty růžové brýle.
1: Povídej.
0: Ne. Dobře, takže jdeme na aktuální zprávy Rádia Čas, bude poledne a to znamená, že no, k těm spíš to dáme do dobré chuti, než to, jako, jaké otázky nás vytočí. I když je to spousta na Facebooku, WhatsAppu, máš co číst, tak s chutí do toho. Hezký den s časem.
2: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
5: A raz, 2, 3, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Aktuálně si dávejte pozor v Paskově na Frýdeckom Místecku. V ulici Neužilní probíhá zde vyšetřování nehody cyklisty. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní na Šumpersku v obci Hanušovice, ulice Hlavní. Srazily se 2 osobní automobily. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte i na trase Pohořelice Brno, poblíž oblasti Rajhrad. Kvůli odstavenému vozidlu může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Češi vyrážejí na farmy za úrodou. Školy a školky v Bohumíně procházejí rozsáhlou opravou. Na Kroměřížsku otevřeli nový samoobslužný obchod. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku vrcholí sezóna samosběrů. Lidé stále častěji vyrážejí přímo na farmy, kde si mohou sami natrhat ovoce nebo zeleninu. Aktuálně je zájem hlavně o rajčata, papriky nebo borůvky. Samosběry lákají na čerstvé potraviny, výhodnější ceny a také možnost podpořit místní pěstitele.
7: Morava aktuálně.
6: Školy a školky v Bohumíně procházejí rozsáhlou opravou. Stavební práce tu podle mluvčí města Jany Končítkové výjdou na 11 milionů korun.
8: Modernizace našich mateřských škol je nekončící proces. Většina z nich zahájila provoz už před několika desítkami let a proto je musíme postupně obnovovat. S výměnou zastaralé hliníkové elektroinstalace jsme začali před 5 lety a každý rok projde generální opravou 1 mateřinka. Letos přišla na řadu ta na sídlišti v Tovární ulici.
6: Na Kroměřížsku otevřeli nový obchod. V Lechoticích začala fungovat samoobslužná prodejna, kde lidé nakoupí kdykoliv během dne i noci. Dovnitř se dostanou pomocí mobilní aplikace nebo speciální karty a poradit jim může také umělá inteligence. Ta pomůže třeba s hledáním zboží nebo výběrem surovin na recept. Podobných obchodů v Česku postupně přibývá, hlavně

v menších obcích. Rádio Čas Sport. Sigma Olomouc získala první bod v nové sezóně. V domácím utkání s Mladou Boleslaví dvakrát prohrávala, ale nakonec dokázala srovnat na 2-2. Mladá Boleslav tak odvezla z Olomouce jen jeden bod. Hanáci dál čekají na první vítězství.

0: Na jižní Moravě se mohou teploty vyšplhat výjimečně až k 40 stupňům Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Já nevím, no. Tak šel bys do takové soutěže, že bys pil ze záchodové mísy a potom bys na ní seděl několik hodin.
3: Tak jako zas tak vážně bych to nebrala, ale asi bych si tam nesedla.
4: 10 milionů?
3: Korun? Že bychom si poseděli?
4: Každý pět?
3: Tak to ne.
4: Ty piješ a já sedím?
2: Doufáme, že vám sedne i dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a v tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě také z hity, které milujete. I dneska v rámci Megaléta Rádia Čas budeme nadělovat a rozdávat lístky, o co konkrétně a jak soutěžit, tak to si povíme za chvilku. No a mrkneme se také na naše čtyřnohé domácí mazlíčky, na pejsky, protože tady mám docela zajímavou informaci. Pokud si myslíte, že vašemu pejskovi jedno kolik pamlsků dostane, tak se mýlíte. A výzkum ukazuje, že si je dokonce dokáží i počítat. Podrobnosti za chvilku, teď už muzika. Jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Společnost Připondělková měla rádio čas a také já, Mirek Rešl, a já jsem slíbil, že se podíváme na naše domácí mazlíčky. Já se přiznám, že máme doma pejska, který se jmenuje Mikey, stejně jako vlastně moje přezdívka, můj pseudonym. Je tady u rodičů, ale často pozoruju, že když nedostane pamasek, tak není úplně nejšťastnější, co se dá divit, ale potvrdilo se, že někteří pejsci je dokonce očekávají a když je nedostanou, tak nejsou úplně rádi. Třeba výzkum publikovaný v časopise Animal Cognition naznačuje, že psi dokážou sledovat počet pamlsků, které dostanou, a když jich dostanou méně, než očekávají, tak si toho všimnou. No a vědci dokonce zaznamenali známky frustrace a delší hledání ztraceného pamlsku. Jinými slovy, když svému chlupčíkovi slíbíte 3 odměny a dáte jen 2, existuje šance, že si to vezme osobně a bude na vás po zbytek dne naštvaný. Tak na to doma myslete. Ode mě další muzika. Jsme Rádio Čas.
1: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
2: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
3: Přijeďte třeba na víkend.
2: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
5: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
6: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
7: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
6: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
8: KP Revital Ostrava.
9: Vaše práce,
10: vaše stopa.
9: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
11: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
12: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
13: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: I dneska vám můžeme zpříjemnit den tím, že vyhráte lístky na nejlepší akce. Tento týden startujeme opět nový týden a spousta nových skvělých lístků, například Retro Dance Party, Havířovské slavnosti, Sherlock Holmes, Xenle X a dnes Helenka Vondráčková. Ta připravuje nebo už probíhá její turné, které se jmenuje Helena Forever a třeba 28. listopadu vystoupí v Olomouci. No a vy tam můžete vyrazit úplně zdarma, stačí, když poskládáte dohromady výherní větu, která se skládá ze 4 slov. Postupně odhalujeme slovíčka, dvě už jsme prozradili, pokud je nemáte, tak já ještě jednou připomenu a k tomu přidám třetí slovíčko, to všechno do 15. hodiny. No a následně, jakmile padne čtvrté slovíčko do naší tanky, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800 a pokud se dovoláte, tak na Helenku Vondráčkovou můžete vyrazit a ještě vzít někoho sebou. Teď se pojďme podívat na počasí.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne se podle předpovědi můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až skoro jasná. A taky dneska bude pořádný hit. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 32 do 35 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a my se dneska docela bavíme, nebo já osobně rozhodně ano, protože řešíme, jaká otázka vás od partnera nebo partnerky dokáže vytočit. To je téma, které řešíme nejenom v éteru, ale také na Facebooku a na WhatsAppu. A těch zpráv je spousta, tak pojďme se podívat, co píšete. Na Facebooku tady je od Atanera zpráva. U mě vede, co budeš vařit? Tak tomu rozumím, to by mě asi taky naštvalo, pokud by se to opakovalo dnes a denně. Mimo jiné Hanka nám napsala na WhatsApp, mě nejvíc vytáčí, už to máš hotový, kde jsi tak dlouho. Tak dejte vědět i vy ostatní, co vás dokáže naštvat. Pište na Facebook, na WhatsApp, nahrávejte hlasovky 77 66 12 800. Já za chviličku pošlu další hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Helena Forever a havířovské slavnosti Xindla X a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, pondělní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a za chviličku také s Martinem. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy. Řekneme si, že mladé lidi trápí úzkosti z běžných situací. Podrobnosti za chvilku.
1: Aktuálně si dávejte pozor na Vsetínsku, na silnici v obcích Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Zašová a Valašské Meziříčí. Probíhají tady práce údržby, čištění přídlažeb. Dále buďte opatrní na trase Lanžhot Brno v oblasti Rakvice. Kvůli oprav vozovky je levý jízdní pruh uzavřen. Pozornost stále mějte i na trase Pohořelice Brno poblíž oblasti Rajhrad. Kvůli odstavenému vozidlu může rozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Mladé lidi trápí úzkosti z běžných situací.

0: Vítá Martin Fabík. Stále více mladých lidí má obavy z běžných situací, jako je tankování, telefonování nebo objednávání jídla. Odborníci říkají, že jedním z hlavních důvodů je období covidu, kdy byly děti a dospívající dlouho bez běžných sociálních kontaktů. Svou roli hrají také sociální sítě a to, že se dnes o duševním zdraví více mluví. Podle psychologů je proto důležité o těchto potížích mluvit a nebát se je řešit.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě na ulici Vítkovická začíná oprava tramvajové trati. Ode dneška čekají cestující změny. Některé tramvajové linky pojedou jinudy a část spojů bude dočasně omezená. Práce potrvají několik týdnů a přinesou tišší provoz a pohodlnější cestování. Proměnou projde také zastávka Don Bosco, která bude lépe přístupná pro cestující. V Olomouckém kraji odstartuje v srpnu oblíbený rodinný festival Chutě kraje. To nejlepší z místní gastronomie nabídne akce 16. srpna v Šumperku, později v Jeseníku, Prostějově, Olomouci a Přerově. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Chutě kraje nejsou jen o jídle, i když právě to bude v hlavní roli. Festival nabídne ochutnávky tradičních i moderních pokrmů z kvalitních místních surovin, prezentaci regionálních značek, farmářů, řemeslných výrobků a gastropodniků. Návštěvníci tak budou mít možnost poznat chuťový potenciál našeho kraje v celé jeho pestrosti. Kromě gastronomických zážitků bude připraven i bohatý doprovodný program.
0: Kromě ochutnávek jídla a pití v parcích čeká na návštěvníky také hudba, kouzelnici nebo vaření před diváky.
1: Rádio Čas Sport.
0: Fotbalová juniorka Zlína vstoupila do sezóny vítězně. Béčko Ševců vyhrálo v prvním kole třetí ligy na hřišti Havířova 1-0. O jediný gól utkání se postaral ve 27. minutě Jiří Štefan. Zlín podržel také brankář Knobloch, který udržel čisté konto. Pro mladý tým jde o cenné 3 body z venkovního zápasu.

0: u teploty vyšplhat výjimečně až k 40 stupňům Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Já nevím, no. Tak šel bys do takové soutěže, že bys pil ze záchodové mísy a potom bys na ní seděl několik hodin.
3: Tak jako zas tak vážně bych to nebrala, ale asi bych si tam nesedla.
4: 10 milionů?
2: Korun? Že bychom si poseděli.
4: Každý pět?
2: Tak to ne.
4: Ty piješ a já sedím.
3: Doufáme, že vám sedne i Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

0: Vašem parťákem při pondělku zůstává Rádio Čas a samozřejmě také hity, které milujete. Za chviličku nabídnu tip, kam můžete vyrazit za vodou a za sportem. No a podíváme se také na to, jak můžete vyhrát lístky na Helenku Vondráčkovou, protože ty dneska rozdáváme v rámci Megaléta Rádia Čas. A já připomenu první dvě slova, které už jsme dneska prozradili. Takže pokud chcete soutěžit a nestihli jste první slova do naší tajenky, za chviličku je prozradím. Teď už trošku Španělska, když jsme u té vody. Alvaro Soler.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Dva lístky na Helenku Vondráčkovou a její skvělou show Helena Forever, turné, se kterým aktuálně vyráží. Můžete vyrazit zdarma 28. listopadu, stačí jenom dát dohromady výherní větu a první dvě slova do této výherní věty zní dnes vyhraju. Následují ještě další dvě, třetí prozradím v mém vysílání, tak buďte ve střehu. A jakmile padne celá věta, tak volejte sem k nám do studia, pokud se dovoláte a celou výherní větu budete znát, lístky jsou vaše. Ode mě další muzika.
2: Když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. Z Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na moje hruska.cz.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
5: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
4: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
5: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
4: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
6: KP Revital Ostrava.
5: Vaše práce,
4: vaše stopa.
5: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
7: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
8: Hity, které milujete.
9: Nosím černý brýle.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: No, co si budeme co dělat v tomhle vedru, než vyrazit k vodě, a pokud přemýšlíte kam, tak zveme třeba na Hlučínské jezero, tady můžete zažít pohodové koupání při dni plného slunce, můžete se odpočinout, užít si prázdninovou atmosféru, osvěžit se u vody, zasportovat si, nebo třeba jenom relaxovat s rodinou a přáteli, tak ať už plánujete aktivní den, nebo jenom hledáte místo, kde si odpočinout, tak Hlučínské jezero je rozhodně tou skvělou volbou, tak pokud vyrazíte, přeji příjemné letní zážitky. Pojďme se tady podívat, jak bude zítra.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a my se dneska ptáme, jaká otázka vás od partnera nebo partnerky dokáže vytočit, a mě napsala Jana na WhatsApp Rádia Čas. Mě spolehlivě vytočí jedna jediná otázka, a to když přijdu domů s plnou náručí tašek z obchodu, sotva zavřu dveře, tak se mě manžel zeptá, co bude dneska k večeři. To je mimo jiné otázka, která se tady objevuje docela často a dokáže vytočit spousta partnerek, tak pánové, pokud můžu dát nějakou radu, vyhněme se jí. Ode mě další muzika, za chviličku další hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebnění Janík. Těší se na vás
7: Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz.
8: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
9: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: I 4 minuty před 14. hodinou si držíte vlny Rádia Čas. My jsme za to rádi, v tuto chvíli předávám slovo Martinovi. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy. Povíme se v nich, že Česko čeká další vlna veder.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani. Na snídani tento pátek dorazí primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: osobáky. Provoz může být omezen. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko čeká další vlna veder. Moravskoslezské památky lákají stále více lidí. Město Kroměříž chystá velkou deratizaci. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Česko čeká další velmi horký týden. Teploty budou ode dneška většinou nad 35 stupni. Na jižní Moravě mohou vystoupat až k 39 stupňům Celsia. Meteorologové varují před velkou zátěží z horka, která potrápí hlavně seniory, děti a nemocné. Ve druhé polovině týdne ale vedra skončí. Přijdou bouřky, déšť a ochlazení. O víkendu už bude příjemněji. Teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezské památky lákají stále více lidí. Návštěvnost hradů, zámků i dalších míst se vrátila na úroveň před covidem. Nejvyšší zájem je o Dolní Vítkovice v Ostravě, které letos přivítali už více než milion návštěvníků. Lidé míří také na hrady a zámky v regionu, kde je letošní sezóna podobně úspěšná jako ta loňská. Radnice v Kroměříži vyhlásila boj proti hlodavcům. Ve městě se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejných prostranství. Pokračuje mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
2: Jedná se o pravidelné preventivní opatření proti tomu, aby přemnožení hlodavci nespůsobili škody na zdraví a majetku obyvatel města. Práce jsou plánovány na období zhruba od poloviny října do poloviny listopadu. Město bude veřejnost informovat o stanovení přesných termínů, kdy bude deratizace probíhat. A stejně jako každý rok, poté bude žádat občany o spolupráci při vyhledávání míst s výskytem hlodavců.
1: Rádio Čas, sport.
0: Tenis

0: teploty vyšplhat výjimečně až k 40 stupňům Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Já nevím, no tak šel bys do takové soutěže, že bys pil ze záchodové mísy a potom bys na ní seděl několik hodin.
3: Tak jako zas tak vážně bych to nebrala, ale asi bych si tam nesedla.
4: 10 milionů?
2: Korun? Aha. Že bychom si poseděli.
4: Každý pět?
2: Tak to ne.
4: Ty piješ a já sedím.
3: Doufáme, že vám sedne i dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s rádiem Čas. Za malou chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit za zábavou. Prozradím také třetí slovíčko do naše tajenky v rámci Megaléta. Připomínám, že dneska soutěžíme o lístky na Helenu Vondráčkovou, konkrétně na její turné Helena Forever 28. listopadu v Olomouci. No a podíváme se také na to, co nás čeká v zítřejším pořadu Jeste s rozumem. Teď už ale hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: bavit. Dnes tady mám pro vás pozvánku na sobotu 8.8. krásné datum do Skalka Family Parku v Ostravě, protože tady bude probíhat odpoledne plné hudby, zábavy a zážitků. Akce s rádiem Čas pro celou rodinu. Moderovat bude kolega Martin Fabík. No a těšit se můžete na soutěže hudbu promo tým rádia Čas. Celá akce startuje ve 13 hodin, trvá až do 16 a rozhodně se tady nebude celá rodina nudit. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
2: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
3: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
4: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
3: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
4: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
3: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
5: KP Revital Ostrava.
4: Vaše práce,
3: vaše stopa.
4: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
6: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
7: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro jak bys byla oblečená na lyže a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
6: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
7: Tak nám záleží pokon. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Megalétto Rádia Čas.
1: Opět nabízíme možnost vyhrát lístky v rámci Megaléta Rádia Čas. A dneska tady pro vás máme lístky na Helenu Vondráčkovou, protože ta vystoupí 28. listopadu v Olomouci. No a k tomu, abyste vyhráli, tak stačí dát dohromady výherní větu. Ta se skládá ze 4 slov a třetím slovem je slovo skvělou. Takže pokud už máte 3 slovíčka, máte o něco větší šance, že vyhrajete. Držím palce, ať to padne. No a teď posílám další muziku a hity, které milujete ještě předtím, ale počasí.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve

Rádio Čas. A mne sa...

0: Posloucháte Rádio Čas a už zítra, jako každé úterý, odstartuje v 11 hodin v našem éteru pořad Jeste s rozumem s kolegyní Evčou Rigler. No a tentokrát se zaměříme na něco, co máme rozhodně všichni rádi, a to jsou dovolené. Ty mají totiž pozitivní účinky. O čem konkrétně se budeme bavit, tak to nám nastíní už Evička.
1: Dovolená. Téma, které v letních měsících rezonuje více než kdy jindy. A my bychom si ji měli opravdu dopřát a užít. Nejenom v létě. Ona je totiž zdraví prospěšná. A to fakt doslova. Z nedávného výzkumu amerických vědců totiž vyplynulo, že volno a dovolená prospívá našemu srdci a zabraňuje kardiovaskulárním onemocněním, která za předpokladu, že se na dovolené nebudeme příliš stresovat. Třeba kvůli hlučným sousedům, malému pokoji, nebo že na nás nezbylo lehátko u bazénu. No a jedna starší finská studie zase ukázala, že dovolená je pro lidské zdraví stejně důležitá jako pravidelný pohyb a konzumace ovoce a zeleniny. A mimo jiné, právě na dovolené si můžeme dopřát místní ovoce a zeleninu v té nejčerstvější a nejlahodnější podobě. Takže ty blahodárné efekty se nakonec ještě sčítají.
2: Už tam budem.
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Je mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas, za 4 minuty 15. hodina a se mnou už tady Kristýnka, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Mikey, já miluju ty tvoje velkolepé uvítání.
0: Tak je to velkolepé, když jsi tady s náma, samozřejmě.
1: My dneska řešíme
0: véteru na Facebooku, na WhatsAppu, co nás dokáže naštvat, když řekne naše drahá polovička. Tak máš něco takového?
1: Přemýšlím.
0: Něco, čím tě vytočí. Já jsem teda říkal, že u mě nic není, protože no. Já jsem teda jako krátce ve vztahu, takže já mám ještě brýlky, já jsem na nic nepřišel.
1: Jo? To je hezké, tak...
0: Ale často se tam objevuje třeba takové to, co bude na oběd, co si dělala celý den. A já třeba zastávám názor, že strašně záleží, jakým tónem to řekneš a jestli tam přidáš nějaké krásné slovíčko. Protože třeba, miláčku, jaký jsi měla den?

0: a jasně tě vůbec nic nevytočí. Přátelé, pište, dejte vědět, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. Teď už Martin, informace z dopravy a také zprávy.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě v ulici Opavská poblíž ulice Cihelní. Srazila se zde dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění. Stále buďte opatrní v Karviné Ráji na ulici Ciolkovského. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozornost mějte na trase Vyškov-Olomouc v oblasti města Prostějov. Je zde vozidlo v protisměru. Se zdržením počítejte i na dálnici D2 na trase Lanžhot-Brno. Tvoří se zde kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Češi vyrážejí na farmy za úrodou. Školy a školky v Bohumíně procházejí rozsáhlou opravou. Na Kroměřížsku otevřeli nový samoobslužný obchod. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku vrcholí sezóna samosběrů. Lidé stále častěji vyrážejí přímo na farmy, kde si mohou sami natrhat ovoce nebo zeleninu. Aktuálně je zájem hlavně o rajčata, papriky nebo borůvky. Samosběry lákají na čerstvé potraviny, výhodnější ceny a také možnost podpořit místní pěstitele.
2: Morava aktuálně.
1: Školy a školky v Bohumíně procházejí rozsáhlou opravou. Stavební práce tu podle mluvčí města Jany Končítkové výjdou na 11 milionů korun.
3: Modernizace našich mateřských škol je nekončící proces. Většina z nich zahájila provoz už před několika desítkami let a proto je musíme postupně obnovovat. S výměnou zastaralé hliníkové elektroinstalace jsme začali před 5 lety a každý rok projde generální opravou jedna mateřinka. Letos přišla na řadu ta na sídlišti v Tovární ulici.
1: Na Kroměřížsku otevřeli nový obchod. V Lechoticích začala fungovat samoobslužná prodejna, kde lidé nakoupí kdykoliv během dne i noci. Dovnitř se dostanou pomocí mobilní aplikace nebo speciální karty a poradit jim může také umělá inteligence. Ta pomůže třeba s hledáním zboží nebo výběrem surovin na recept. Podobných obchodů v Česku postupně přibývá, hlavně v menších obcích.
2: Rádio Čas, sport.
1: Sigma Olomouc získala první bod v nové sezóně. V domácím utkání s Mladou Boleslaví dvakrát prohrávala, ale nakonec dokázala srovnat na 2-2. Mladá Boleslav tak odvezla z Olomouce jen jeden bod. Hanáci dál čekají na první vítězství.

0: Jižní Moravě se mohou teploty vyšplhat výjimečně až k 40 stupňům Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Já nevím, no. Tak šel bys do takové soutěže, že bys pil ze záchodové mísy a potom bys na ní seděl několik hodin.
3: Tak jako zas tak vážně bych to nebrala, ale asi bych si tam nesedla.
4: 10 milionů?
3: Korun? Že bychom si poseděli?
4: Každý pět?
3: Tak to ne.
4: Ty piješ a já sedím.
2: Doufáme, že vám sedne i dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zdravím vás, Zvon Rádia Čas. Máme začátek prvního pracovního srpnového týdne. No a i když je ten start velice horký, uděláme si ho příjemný, krásný a pohodový. Souhlasíte? Teď už se vám Zvon Rádia Čas hlásí Kiki Střelcová. No a co vy, přátelé, jak se máte po víkendu? Snad jste ho teda prožili stejně krásně jako já. A i když jsem zažila na jednom hudebním festivalu pořádnou dešťovou smršť, tak vám musím říct, že jsem si to užila, protože to byl opravdu netradiční zážitek. A jako věčný optimista vidím tu sklenici poloplnou, snad opravdu za všech situací. No a tak proto i na dnešní téma nahlížím s nadhledem a podíváme se za okamžik na to, čím vás vaše drahé polovičky dokážou vytočit takzvaně do běla. Teď už další hity, které milujete, chystají se Sunrise Avenue. Příjemný poslech.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: pokračovat už za pár chvil. No ale pojďme teďka nahlédnout na dnešní pondělní téma, které je doslova na tělo, protože po vás chceme otevřít takovou tu rodinnou domácí 13. komnatu s tím, co nebo čím vás dokáže vaše drahá polovička vytočit do běla. No a Pavlína ta píše, že jí dokáže naštvat věta, co jsi dělala celý den. No a další z vás třeba naštve otázka, co budeš vařit. Rozumíme a jak říkal už kolega Majky před několika minutami, je to taky o tom, jak to člověk podá, že jo, jde o ten tón. No a Radana, ta se svěřila, že její nejdražší polovička jí umí vytočit, když řekne, to nechápu. Taťka prý pravidelně, už jsem zapomněl, co chci. A syn, už jdu, nebo jo, udělám to a nic se pak neděje, jo. No a ještě jejich čivavák, ten prý ignoruje úplně všechno. Přesto mám své chlapce moc ráda, dodává. No, Radanko, nemáte to pravda, s těmi svými hochy jednoduché, ale zase každý máme něco a aspoň se nenudíte. Děkujeme za vaše komentáře a klidně pište dál, čím vás vaše drahé polovičky dokážou vytočit.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
3: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beachvolejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
2: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
4: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: Posloucháte hity, které milujete z rádia Čas. No a přátelé, my dneska zažíváme další extrémně tropický den. Aktuálně máme na našem území mezi 32 až 36 stupni. Ve stínu podotýkám. Takže si to dovedete představit, jak moc to hřeje a pálí na sluníčku. Nicméně dávejte na sebe pozor, nezapomeňte dodržovat pitný režim. Co se týče nejvyšších, aktuálně nejvýše naměřených teplot, tak jedna z nich je třeba v Hulíně, téměř 40 stupňů Celsia, přátelé. Takže opravdu dbejte hydratace. No a co se týče toho Oscara, tak ten nám zaleze 1:40 minut po 20. večerní. No a protože to i zítra to počasí bude to samé v bledě modrém, jak se říká, tak pojďme nahlídnout, jaké vedro nás čeká zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 34 až 38 stupni. Na jižní Moravě mohou teploty vyšplhat výjimečně až k 40 stupňům Celsia.
1: Rádio Čas.

0: čas teďka poslouchají nějaké milušky, tak vám za celou naši partu přeju krásný svátek, dámy. Ano, protože právě tyto ženy a dívky mají dneska jmeniny. No, máme 3. srpen, 215. den letošního roku je v plném proudu. My zažíváme velmi, velmi horký den. No ale kdo se potí i během chladných dnů, jsou naši kolegové z ranního vysílání. Protože vždycky, když začne rubrika Víš, nevíš, tak doslova potí krev. Tak kdo ji potil dnes, tak na to už se pojďme podívat společně.
1: Ano.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
2: Víš, nevíš.
4: V roce 1778 bylo otevřeno v Miláně legendární divadlo, slavný operní dům, který se jmenuje...
1: La Strada.
5: La Scala.
1: La Scala.
4: Takže?
1: Počkej, no, já nevím, La Strada, to je spíš asi jídlo, že?
4: No, tak jsem se domluvte.
5: Já bych řekla La Scala.
4: Je to tak, přesně. Přizaďte mi slavné italské kousky k jejím autorům, jo?
5: Rádio opery ne.
4: Tak to bude rychlé. Tosca, případně Madame Butterfly, to je jeden člověk.
5: Puccini?
4: Pomáhám, ten jde z kola ven. No. Lazebník sevilský. Zkus zrýmovat jenom.
5: Kukíny.
4: No, že skoro.
1: A nebo Guccini.
4: Rosíny a toho dalšího, toho byste asi měli vědět. Tam se nerýmuje. Aida, případně Nabucco.
5: To dostanu bídu.
4: Partner má pro ně slabost?
5: Ne, ale tak viděla jsem je.
4: A zní to tak, jakože úderně.
1: Giuseppe? Giuseppe Verdi, no.
4: Výborně, děcka. Teď si připomeneme slavný film Limonádový Joe, kde slavný bojovník proti alkoholismu zpíval samozřejmě... Z různých možných důvodů hlasem Karla Gotta, nicméně samotný představitel Limonádového Joea mě zajímá. Třeba, že, připomínám, to je profesionální herec, ale taky třeba operetní zpěvák, ale využili Karla Gotta, takže jeho jméno.
5: No a já si to nepamatuju, ale vidím ho před sebou.
1: Já ho nevidím před sebou.
5: Já jo, tak takový kulatý obličej, já vím, ale nevím, jméno nevím.
1: Počkej, piknický se má to typ, jo, když byl kulatý obličej.
5: No asi, takže nápověda, prosím.
4: Stávej, semínko, olala,
5: bude z tebe fiala. Nevím, jméno nevím.
1: Tak počkej, tak nápověda nám
5: jo,
1: ještě.
5: Fiala.
1: Na
5: to...
1: A jo,
4: Karel Fiala, myslím, přesně tak.
6: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
10: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
11: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty.

0: 15. hodiny odpolední. No a hity, které milujete, budou taky znít naším sluníčkovým éterem po 16. Za chviličku už kolega Marťa Fabík s pohledem na cesty a taky čerstvýma zprávama. No a v následujících minutách vám řeknu, co jsem teďka o víkendu zjistila za nové informace. Ačkoliv už jsou jako v uvozovkách pár dní staré. Takže pokud užíváte léta a bulvár jde mimo vás stejně jako mimo mě, tak za pár minut budete asi hodně překvapeni. Kiki Střelcová vás zdraví z Rádia Čas a přeju klidné pondělní odpoledne.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani. Na snídani tento pátek dorazí primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfúzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci. Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Aktuálně si dávejte pozor ve Zlíně v obci Frišták v ulici 6. května. Srazilo se tady osobní auto s motorkou. Dále buďte opatrní v Hodoníně na silnici v obci Čejč. Kvůli odstavenému vozidlu je zde kyvadlový provoz. Se zdržením počítejte na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno. Tvoří se zde kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Mladé lidi trápí úzkosti z běžných situací. V Ostravě na ulici Vítkovická začíná oprava tramvajové trati. V Olomouckém kraji odstartuje v srpnu oblíbený festival. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík.

0: Ode dneška čekají cestující změny. Některé tramvajové linky pojedou jinudy a část spojů bude dočasně omezená. Práce potrvají několik týdnů a přinesou tišší provoz a pohodlnější cestování. Proměnou projde také zastávka Don Bosco, která bude lépe přístupná pro cestující. V Olomouckém kraji odstartuje v srpnu oblíbený rodinný festival Chutě kraje. To nejlepší z místní gastronomie nabídne akce 16. srpna v Šumperku, později v Jeseníku, Prostějově, Olomouci a Přerově. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
1: Chutě kraje nejsou jen o jídle, i když právě to bude v hlavní roli. Festival nabídne ochutnávky tradičních i moderních pokrmů z kvalitních místních surovin, prezentaci regionálních značek, farmářů, řemeslných výrobků a gastropodniků. Návštěvníci tak budou mít možnost poznat chuťový potenciál našeho kraje v celé jeho pestrosti. Kromě gastronomických zážitků bude připraven i bohatý doprovodný program.
0: Kromě ochutnávek jídla a pití v parcích čeká na návštěvníky také hudba, kouzelnici nebo vaření před diváky.
2: Rádio Čas Sport.
0: Fotbalová juniorka Zlína vstoupila do sezóny vítězně. Béčko Ševců vyhrálo v prvním kole třetí ligy na hřišti Havířova 1-0. O jediný gól utkání se postaral v 27. minutě Jiří Štefan. Zlín podržel také brankář Knobloch, který udržel čisté konto. Pro mladý tým jde o cenné 3 body z venkovního zápasu.

0: Belgie mohou teploty vyšplhat výjimečně až k 40 stupňům Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Já nevím, no. Tak šel bys do takové soutěže, že bys pil ze záchodové mísy a potom bys na ní seděl několik hodin.
3: Tak jako zas tak vážně bych to nebrala, ale asi bych si tam nesedla.
4: 10 milionů?
2: Korun? Aha. Že bychom si poseděli.
4: Každý pět?
2: Tak to ne.
4: Ty piješ a já sedím.
3: Doufáme, že vám sedne i dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: za okamžik další hity, které milujete, a já doufám, že si všichni užíváte klidného pondělního odpoledne u poslechu Rádia Čas. Jo, přátelé, není všechno zlato, co se vzpí. No tak to se přesně hodí na informaci, kterou jsem teďka našla v jednom článku během víkendu, a říkala si, že se s vámi o ní jako musím podělit. A ne, že bych chtěla parazitovat na soukromý hvězd, ale abychom si jako všichni uvědomili, že to, co vidíme navenek, mnohdy na sociálních sítích, kde je to opravdu často ukazováno jen v růžových barvách, takže tomu tak ve skutečnosti opravdu nemusí být. Řeč bude o Evičce Farné. Tak co se okolo ní dělo nebo děje, tak se dozvíte za pár minut. Zůstaňte s námi.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: kafarná na rádiu Čas. No, přátelé, Eva je slavná, je krásná, mladá, bohatá, už nějakou dobu se drží na vrcholu hudební scény, vydává nové písně, má spokojenou rodinu, no ale jak se říká, všude je něco. A v dnešní době, kdy se jako na sociálních sítích propaguje převážně vše v růžových barvách, tak člověka, hloupě řečeno, uklidní, když se pak někdo otevře a ukáže, co všechno vlastně prožívá. No a tak se teďka před nedávnem Eva Farna svěřila, že velký tlak a to všechno, ta její úspěšnost, si začala vybírat svoji daň a začalo se to taky podepisovat nejenom na jejím duševním zdraví, ale bohužel i na manželství. S Martinem Chobotem zpěvačka tvoří stabilní pár už několik let, no a před veřejností si svoje soukromí a rodinný život velmi chrání. Nicméně, Eva teď šla opět z kůží na trh, nejspíš i aby opět inspirovala ostatní a svěřila se, že nejen, že chodí na terapie, ale i s manželem v rámci řešení manželské krize podstoupili párovou terapii. No, naštěstí jim pomáhá, ale vidíte to sami, že opravdu Eva Farná to navíc sama i zmínila, že chce lidem dát jasně najevo, že ten gigantický úspěch si opravdu vybírá tvrdou daň. Tak na to myslete, když byste měli třeba tendenci se s někým porovnávat, no a za okamžik už posílám další hity, které milujete.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. S Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů za 21,90. Nebo osvěžující ledový čaj Lipton Malina a další skvělé příchutě 1,5 litru již za 28,90. A navíc kupte aspoň dvě libovolné lahve ledového čaje Lipton a soutěžte o 3x nový iPhone 17 nebo o 20x praktický deštník Lipton. Více na mojehruska.cz.
3: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
4: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: hitů, které milujete, vás tady na rádiu Čas čeká i v příštích minutách a můžu říct i hodinách nespočet. Těšit se můžete na Take That, bude taky Jelen a dorazí i Katy Perry. No ale za chviličku mrkneme na zítřejší počasí, abyste věděli, co nás zítra opět čeká. No ale ještě dneska vůbec, co jsem tady, nepadla řeč o megaletě, vidíte. No nebojte, nezapomněla jsem, všechno má svůj čas, tak pokud zůstanete s námi, za chvilku se dozvíte víc.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 34 až 38 stupni. Na jižní Moravě mohou teploty vyšplhat výjimečně až k 40 stupňům Celsia.
1: Rádio Čas.

0: Radio Jazz. Hity, které milujete.
1: Chodím světem už pěkných pár let.

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia
1: Čas. 6 desetiletí na hudební scéně a stále v kurzu a plná noblesní energie. No přátelé, o kom myslíte, že je řeč? To je prostě Helenka Vondráčková. Na jejíž koncert v olomouckém kině Metropol dneska budeme rozdávat 2 lístky. Akce se bude konat na konci listopadu 28. No a pokud byste se jí chtěli zúčastnit úplně zadarmo, tak budete potřebovat znát celou dnešní výherní větu v rámci Megaléta Rádia Čas. No a my si to poslední chybějící slovíčko prozradíme v příští hodince, takže zůstaňte s námi, protože se vám to vyplatí.
0: Megaléto Rádia Čas.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Naštěji už tam bude.
3: Přestaň. Štěj mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Ač se to zdá, přátelé, k nevíře, máme tady závěr další hodinky, tentokrát 16. No a před náma hodinka naše společná poslední. Po 17. jak tak tušíte, se budeme především věnovat megalétu, protože ode mě máte slíbeno jednak doplnění posledního dnešního slovíčka v rámci výherní věty. No a pak, až to všechno budeme mít pěkně po pořádku, tak si zasoutěžíme o dva lístky na olomoucký koncert Helenky Vondráčkové. No a k tomu přihodím třeba i nějaké ty příjemné tipy na nadcházející dny, týdny a měsíce. Jste s rádiem Čas, Kiki Střelcová vás zdraví a přeju klidné pondělní odpoledne. Teď už kolega Martin Fabík.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Čeladné směrem na Kunčice pod Ondřejníkem. Je zde silný provoz kvůli poruše signalizace železničního přejezdu. Dále buďte opatrní v Šumperku v obci Zábřeh. V ulici Jiráskova dvě osobní auta se střetly s domem. Na místě je policie. Pozornost mějte stále ve Zlíně v obci Frišták. Osobní auto se střetlo s motorkou. Projíždějte se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Česko čeká další vlna veder. Moravskoslezské památky lákají stále více lidí. Město Kroměříž chystá velkou deratizaci. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Česko čeká další velmi horký týden. Teploty budou ode dneška většinou nad 35.

0: úroveň před covidem. Nejvyšší zájem je o Dolní Vítkovice v Ostravě, které letos přivítali už více než milion návštěvníků. Lidé míří také na hrady a zámky v regionu, kde je letošní sezóna podobně úspěšná jako ta loňská. Radnice v Kroměříži vyhlásila boj proti hlodavcům. Ve městě se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejných prostranství. Pokračuje mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
1: Jedná se o pravidelné preventivní opatření proti tomu, aby přemnožení hlodavci nespůsobili škody na zdraví a majetku obyvatel města. Práce jsou plánovány na období zhruba od poloviny října do poloviny listopadu. Město bude veřejnost informovat o stanovení přesných termínů, kdy bude deratizace probíhat. A stejně jako každý rok, poté bude žádat občany o spolupráci při vyhledávání míst s výskytem hlodavců.
2: Rádio Čas, sport. Tenis.

0: je mohou teploty vyšplhat výjimečně až k 40 stupňům Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Já nevím, no. Tak šel bys do takové soutěže, že bys pil ze záchodové mísy a potom bys na ní seděl několik hodin.
3: Tak jako zas tak vážně bych to nebrala, ale asi bych si tam nesedla.
4: 10 milionů?
3: Korun? Že bychom si poseděli.
4: Každý pět?
3: Tak to ne.
4: Ty piješ a já sedím.
2: Doufáme, že vám sedne i dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9. Rád.

0: Megalétto Rádia Čas.
1: No a přišla, přátelé, ta avizovaná chvíle. Dnes vyhrajete skvělou cenu. No a opravdu. A pokud tuhletu větu trošičku přizpůsobíte a řeknete si v prvním pádě dnes vyhraju skvělou cenu, tak máte celé znění dnešní pondělní výherní věty. A budete moct jet 28. listopadu letošního roku do Olomouce na koncert Helenky Vondráčkové v rámci jejího tour Helena Forever 2026. Takže posledním chybějícím slovíčkem je slovo cenu. Doufám, že všichni pochytili, zapsali nebo zapamatovali. No a ještě hrát nebudeme, stále vás nechám chvíli napínat, ale za pár minut ten soutěžní moment nastane. Tak zůstaňte naladěni na vlnách Rádia Čas a hlavně, kromě výherní věty, si nezapomeňte poznačit taky číslo sem do studia 7766 12800.
0: Megalétto Rádia Čas.
2: Rádio Čas.

0: holdujete-li, přátelé, klasické muzice, tak to si pak do svých kalendářů poznamenejte období od 2. až do 28. září letošního roku, kdy se v Ostravě bude jako tradičně konat svatováclavský hudební festival. Takže i po prázdninách se bude na co těšit. No ale pak tady mám pro vás akci, která se bude konat už tento týden, a to v sobotu 8. srpna mezi 13. a 16. hodinou odpolední, kdy v areálu Skalka Family Park bude akce plná hudby, zážitků, zábavy s námi, s Rádiem Čas. Na místě se můžete těšit na soutěže, muziku a promo tým Rádia Čas v čele s naším kolegou, moderátorem Martinem Fabíkem. Takže jestli jste na sobotu přemýšleli, jak s tímto dnem naložíte, no tak už plány máte.
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
2: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Megalétto Rádia Čas.
1: Tak co, přátelé, jdeme na to. Já bych řekla, že máme nejvyšší čas. Krátce po 17:30 odpolední si pojďme nadělit radost v podobě dvou lístků na olomoucký koncert, který proběhne 28. listopadu v rámci Helena Forever 2026, tedy vystoupení Helenky Vondráčkové. No a pokud znáte celé a správné znění dnešní výherní věty v rámci Megaléta a dovoláte se mi na linku 7766 12800, tedy linku Rádia Čas jako devátý v pořadí, tak lístky budou vaše. Držím palce a jdeme na to. Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No a my v těchto chvílích máme 9. volajícího na lince Rádia Čas. A měl by být jim Marek. Já vás zdravím, krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne, teplý až moc.
1: No až moc teplé, ano, přesně tak. Jak to snášíte, ta vedra, Marku?
2: Strašně, ale mám dobrou náladu, protože dnes vyhraju skvělou cenu.
1: No ale nepovídejte! A vy byste teda si takhle, nebo vy jste si takhle tím jistý, že tu Helenku takhle jako uvidíte naživo a vy jste nám tady už...
2: No mohla by tam být i s tou svojou neteří.
1: No to uvidíme, ale jak já vás poslouchám, vy jste naprosto připraven a dneska nejste překvapení vy posluchači, ale spíš já. Marku, vy už jste nám tu dnešní výherní větu prozradil, tak řekněte ještě jednou našim posluchačům, kdo to nepochytil. Dnes vyhraju skvělou cenu, tak jednoduché to, přátelé, je. A je to tak, Marku, máte pravdu, 2 lístky na Helenku Vondráčkovou do Olomouce v listopadu budou vaše. Co na to říkáte?
2: A mám to kousek, takže to půjde.
1: No nepovídejte, no tak to je paráda, tak to si určitě užijete. Já moc gratuluju, nepokládejte hlavně telefon, ať spolu se píšeme.
2: Víte, že ne.
1: Super, kam lístky pošleme. No a přátelé, my budeme zase zítra soutěžit o další skvostné ceny, tak nezapomeňte poslouchat vysílání Rádia Čas.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Bruntálu, odkud se nám dneska v rámci Megaléta dovolal posluchač Marek, který vyhrál krásné dvě vstupenky na listopadový koncert Helenky Vondráčkové. No a o co že budeme soutěžit zítra? Přátelé, my někoho z vás dostaneme do O2 Univerza, taktéž na listopadový koncert, ale tentokrát půjde o retro dance party. Půjde o největší evropskou retro party světových i českých hitů 70. let až po milénium, takže tam opravdu chcete být a nesmíte chybět. Takže nezapomeňte ladit vysílání Rádia Čas také při úterku. No a moje maličkost Kiki Střelcová se s váma pro dnešek pomalu rozloučí. Za chviličku už kolega Aleš Klubal a jeho pravidelný pondělní Music Box, no ale do té doby spousta dalších hitů, které milujete. Užívejte si zbytku pondělního dne a buďte na sebe opatrní, protože aktuálně panující vedra jsou opravdu o hubu, jak se říká.
1: Megaléto Rádia Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Čo?

0: po dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Stále si dávejte pozor včeladné směrem na Kunčice pod Ondřejníkem. Je zde silný provoz kvůli poruše signalizace železničního přejezdu. Dále buďte opatrní v Šumperku v obci Zábřeh v ulici Jiráskova. Dvě osobní auta se střetly s domem. Na místě je policie. Se zdržením počítejte na trase Lanžhot Brno. Tvoří se zde kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Češi vyrážejí na farmy za úrodou. Školy a školky v Bohumíně procházejí rozsáhlou opravou. Na Kroměřížsku otevřeli nový samoobslužný obchod. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku vrcholí sezóna samosběrů. Lidé stále častěji vyrážejí přímo na farmy, kde si mohou sami natrhat ovoce nebo zeleninu. Aktuálně je zájem hlavně o rajčata, papriky nebo borůvky. Samosběry lákají na čerstvé potraviny, výhodnější ceny a také možnost podpořit místní pěstitele.
0: Morava aktuálně.
2: Školy a školky v Bohumíně procházejí rozsáhlou opravou. Stavební práce tu podle mluvčí města Jany Končítkové výjdou na 11 milionů korun.
3: Modernizace našich mateřských škol je nekončící proces. Většina z nich zahájila provoz už před několika desítkami let a proto je musíme postupně obnovovat. S výměnou zastaralé hliníkové elektroinstalace jsme začali před 5 lety a každý rok projde generální opravou jedna mateřinka. Letos přišla na řadu ta na sídlišti v Tovární ulici.
2: Na Kroměřížsku otevřeli nový obchod. V Lechoticích začala fungovat samoobslužná prodejna, kde lidé nakoupí kdykoliv během dne i noci. Dovnitř se dostanou pomocí mobilní aplikace nebo speciální karty a poradit jim může také umělá inteligence. Ta pomůže třeba s hledáním zboží nebo výběrem surovin na recept. Podobných obchodů v Česku postupně přibývá, hlavně v menších obcích.
0: Rádio Čas, sport.
2: Třinečtí hokejisté pokračují v přípravě na ledě. Finalista posledního extraligového ročníku je v kompletním složení a nechybí ani obě letní posily Filip Pirochta a Daniel Voženílek. Trenér ocelářů Boris Žabka potvrdil, že kádr je už uzavřený.

0: pod výjimečně až k 40 stupňům Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný podvečer.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Já nevím, tak šel bys do takové soutěže, že bys pil ze záchodové mísy a potom bys na ní seděl několik hodin.
3: Tak jako zas tak vážně bych to nebrala, ale asi bych si tam nesedla.
4: 10 milionů?
2: Korun? Aha. Že bychom si poseděli?
4: Každý pět?
2: Tak to
4: ty,
2: ne.
4: Ty piješ a já sedím?
3: Doufáme,

0: Sedne i dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
2: Vítejte v Music Boxu Rádia Čas a dneska nás čeká pořádná hudební bitva a ne ledajaká, pop versus rock. Souboj světových megahvězd. 12 osobností, které určily, co zní v rádiích, streamovacích službách i na stadionech. Kdo ovládá svět hudby, kdo dobil dekádu, takže bude to na vás, posuďte sami. Dua Lipa, ikona tanečního popu, vdechla nový život do disco stylu. Má silný hlas, sebevědomý projev a styl, který se nebojí hrát si s retro inspirací. Hvězda, která ovládá hitparády i módní přehlídky. Proti ní jedna z největších rockových kapel poslední dekády, Imagine Dragons. Jejich styl kombinuje stadionovou energii, elektroniku a hymnické refrény. Kapela má stovky milionů fandů a je stálicí, co si budeme všech playlistů. A verdikt tady vítězí Dua Lipa, nejen hudbou, ale i tím, jak změnila podobu moderního popu. Imagine Dragons, ano, jsou silní, ale Dua Lipa udělala z popu, já bych řekl, něco zábavného a chytrého zároveň. Pop versus rock. Hudební souboj dekády právě začíná, takže tohle si rozhodně nenechte ujít. V Music Boxu Rádia Čas je s vámi Aleš Škubal a jak vždycky říkám klidně, volume do...

0: Music Box Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas ladíte Music Box a dnes je to rock versus pop. Kdo má tady navrch? Ed Sheeran, ano, král melodie. Jeho hudba je upřímná, přístupná a nesmírně chytlavá. Shape of You je jedním z nejstreamovanějších songů všech dob. Ed je sám sobě kapelou, píše, hraje, nahrává, produkuje, no a pořád vypadá jako ten kluk od vedle. To Linkin Park spojili rock, metal a elektroniku do takového, no, výbušného mixu. Jejich hlasy a texty o bolesti, vnitřním souboji a osamění definovali celou generaci. No a nám je bolestivá, ale nádherně vystavěná skladba, která nepřestává rezonovat. Tady rozhodnout bude velmi těžké, já bych to viděl na plichtu. Na Rádiu Čas sladíte Music Box a dneska je to zápas Rock versus Pop.

0: Rádia Čas.
1: Music Box Rádia Čas se dneska proměnil v souboj rock versus pop a opět srovnání. Beyoncé je nejen zpěvačka, ale i skladatelka, ikona feminismu, kulturní fenomén. Crazy in Love byla taková startovací rachejtle. Její solové dráhy, tanec, styl, síla, všechno prostě v jednom. Proti ní Coldplay pojmenovali moderní rock. Nejsou jen melancholici, umí napsat hymnu celého světa. Viva la vida, ano, zazněla na olympiádách i sportovních přenosech. Chris Martin je jedním z mála rokových lídrů z duší filozofa. Tady rozhodnout bude opět těžké. Coldplay vládnou stadionům, ale Beyoncé ovládá každé pódium i mysl. No a winner is Beyoncé, nejen zpěvačka, ale také kulturní síla. Ladíte Music Box, Rádia Čas a od Aleše Škobala klidně volume.

0: Musicbox Rádia Čas.
1: Ladíte časácký Musicbox a dneska souboj rock versus pop. Pojďme opět srovnávat. Z chlapecké kapely One Direction se stala ikona své generace, co si budeme. Harry Styles propojuje nostalgii, pop a genderově svobodný styl. A Izzy Dvos je osobní, taneční a překvapivě zralý hit. No a proti němu jedna z nejstreamovanějších rockových skladeb všech dob. Pozor, i po 20 letech zůstává Mr. Brightside od Killers hymnou večírku a zklamaných milenců. Brandon Flowers a jeho mix retro stylu s moderním sandem inspirovali stovky kapel. Takže pojďme na verdikt. Harry Styles má aktuálně silný vítr v patách, ale Mr. Brightside hraje i dneska na každé svatbě. Vítěz Killers za trvanlivost a nesmrtelnost jednoho hitu. Na rádiu Čas ladíte Music Box.

0: Box Rádia Čas. Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
2: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brůzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
3: Přijeďte třeba na víkend.
2: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
4: Zaostřete na elektro. Vemte děti a přijďte v sobotu 8. srpna do ostravské zoologické zahrady na akci Den pro slony. Čekají na vás soutěže o ceny. Navíc za malý z domova donesený vysloužilý elektrospotřebič získáte ve stánku Elektrovin před vstupem do zoo dětskou vstupenku zdarma. Akci pořádá Elektrovin ve spolupráci se Zoo Ostrava a Moravskoslezským krajem. Více na zaostřenonaelektro.cz.
0: Filmtime na Rádiu Čas.
5: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
0: Music Box Rádia Čas.
6: Music Boxu Rádia Čas dneska souboj rock versus pop a kdo z tohoto duelu vyjde jako vítěz? Rihanna není jenom zpěvačka, ale také značka. Se svou módní značkou změnila celý kosmetický průmysl. Hudebně osciluje mezi rock and beat, popem i tanečními hity. Don't Stop the Music je emočně nabitý hit a hitparádová stálice. Proti ní Red Hot Chili Peppers, spojení funky, rocku a melancholie. Skupina stvořila zvuk, který pozná každý. A Californication je mistrovské dílo, co si budeme. Píseň o slávě, útěku a temnější stránce Los Angeles. No, takže i tady verdy, velmi těžké. Rihanna definuje dekádu jako celek, ale Red Hot Chili Peppers mají duši, identitu a trvání. Já to vidím na remízu. Jiný žánr, stejný dopad. Music Boxu Rádia Čas je s vámi Aleš Šklubal a dneska je to hudební souboj pop versus rock.

Rádia Čas. Music Box Rádia Čas, ale i souboj rock versus pop jdou pomalečko do finále. Taylor Swift je mistryní proměny. Od country princezny až po popovou hvězdu. Shake It Off byla odpovědí na všechny hejty. Pozitivní, chytlavá, drzá. Swift se stala kulturním fenoménem a její turné, no, jasně, patří mezi ty nejvydělečnější v historii. Proti ní v souboji rock versus pop song, který změnil hudební scénu začátkem 90. let. Nirvana s Kurtem Cobainem v čele přinesla grunge, syrovost a bolest na výsluní. Smells Like Teen Spirit je hymnózní spoura celé generace, která odmítala pozlátko showbiznisu. I dneska zní autenticky a drsně. Jak tedy rozhodnout? Taylor Swift je bez debat definicí současného popu. Inteligentního, promyšleného a vlivného, ale Nirvana? Takže o vítězi máme jasno. Music Box Rádia Čas premiéře v pondělí po 18. hodině, v repríze potom v neděli po 14. Mé jméno Aleš Šklubal, no a ode mě budu se těšit.

0: Music Box Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani. Na snídani tento pátek dorazí primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Lukáš Stejskal. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfúzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Vaše krev v létě zachraňuje životy. Darováním získáte dobrý pocit a den volna v práci.
3: Hity, které milujete.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: No. Tak šel bys do takové soutěže, že bys pil ze záchodové mísy a potom bys na ní seděl několik hodin?
2: Tak jako zas tak vážně bych to nebrala, ale asi bych si tam nesedla.
3: 10 milionů?
1: Korun? Aha. Že bychom si poseděli?
3: Každý pět?
1: Tak to ne.
3: Ty piješ a já sedím.
2: Doufáme, že vám sedne i dobré ráno Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Já nevím, no. Tak šel bys do takové soutěže, že bys pil ze záchodové mísy a potom bys na ní seděl několik hodin.
3: Tak jako zas tak vážně bych to nebrala, ale asi bych si tam nesedla.
4: 10 milionů?
2: Korun? Aha. Že bychom si poseděli?
4: Každý pět?
2: Tak to ne.
4: Ty piješ a já sedím?
3: Doufáme, že vám sedne i Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
2: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro jak bys byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
1: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
2: Tak on záleží po kom. Jsem fakt takovej, že jak dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 11,90. Z Hruška klubem jen za 10,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme soutěž. Nakupte aspoň 3 báječné jogurty pro děti Kostíci, Sladkáči, Čokoparta či další druhy a soutěžte o 20x blují batoh či 20x blují penál. Více na mojehruska.cz.
6: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
7: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
8: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
7: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
8: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
9: KP Revital Ostrava.
7: Vaše práce,
8: vaše stopa.
7: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
3: Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Já nevím, no. Tak šel bys do takové soutěže, že bys pil ze záchodové mísy a potom bys na ní seděl několik hodin.
3: Tak jako zas tak vážně bych to nebrala, ale asi bych si tam nesedla.
4: 10 milionů?
2: Korun? Aha. Že bychom si poseděli?
4: Každý pět?
2: Tak to ne.
4: Ty piješ a já sedím.
3: Doufáme, že vám sedne i Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Moravu každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Hity, které milujete.

stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinnyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
1: Ono se to píchá do takové tenké tkání, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing musí...
0: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
1: Já mám na to takové speciální kleště.
0: Jo.
1: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
0: Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
1: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose, nikdy nerýpal, že? Já jsem vlastně první, kdo to udělal.
0: Sledujte už ve čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které miluji.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, s tím se stávají zatáčky, točí se svět sem na strači.
0: Které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.